vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: Jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě si samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, když byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako, ty tady,
0: zacitují.
1: Jo, si to tam dá, tak ale... Úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ty? Ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řek, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon
0: a Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu, učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Toucher. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola. A hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun,
2: Ne, nebylo to tak. Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na heligonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizvali i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. A no tak byl jsem přitom, ta muzika, ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě si rozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sbíroch. No a to já jsem i po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z Police odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No zjistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera. Tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne. Ale přesto jsme byli přátelé. Skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

letech, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tati vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne, ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No jo, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak ví, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, tatínku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? A říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba i Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Takže Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr Zeloty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To by vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takové dne jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, tak já mám ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře,
5: tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pane Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
2: Co jinýho,
9: tam,
2: že jo? No,
9: tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
2: to je romantický,
9: branku,
2: ale zeď hřbitova, no, to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců, jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to bylo. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
2: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
2: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje u vás syna blábolila, tak...
2: Tak si tam jde rovnou
9: tak
2: potom lehnout.
9: Přilehne.
2: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
11: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
11: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
11: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: ne.
3: Jednou by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: hřbitov. Ani skladbu vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: já bych nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje. To
5: zatím... No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti a tady bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řeknu, vám to dám jenom na rok. No uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? To, takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně a nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země,
2: a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako, když jsem potom jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako vyloženě,
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaní, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrám písničku Večerní Čekro do Spěle, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro do Spěle. No. Paní Květo, neslibuju, no. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdka, vztahuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: O, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No, vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná. To máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku. Nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou. No,
7: no

0: Sikora, Sikora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je.
1: Co?
0: No, ňouma, ale inženýr.
1: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
0: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
1: No to jsem rád.
2: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
2: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
2: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já, když
2: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já, když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
2: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty dom, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
2: Vyjedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Říďo, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že ano. Třeba nějaká malá
2: dýka.
3: Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
2: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju si rána. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
2: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
2: Ten nemá.
3: Vůbec.
2: Ano.
3: Vůbec.
2: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, takové v té auře svojí, prostě ten okruh
2: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
2: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrokavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Rože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: No nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Třebíčská zdravotnická škola chce vzdělávat dentální hygienistky. Na tankeru u Ománských břehů vypukl požár po zásahu neznámou střelou. A počasí bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. Dobré jitro je úterý 7. července a začínají ranní zprávy s Jakubem Divišem. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce, a to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
2: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Pavel do Ankary odletí během rána, vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Vedení střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči zvažuje snížení kapacity na oboru praktická sestra. V posledních letech kvůli nedostatku uchazečů pravidelně vyhlašuje druhé kolo. Letos i po něm zůstalo 26 volných míst. Škola je zaplní z přestupů a studentů opakujících ročník. Ředitelka Lenka Francová by raději na úkor jedné středoškolské třídy sester rozšířila nabídku vyšší odborné školy o dentální hygienu.
3: Na těch voškách máme tady v podstatě akreditovaný jenom všeobecný sestry v kraji Vysočina. My nemáme žádnou jinou tady tuhle tu specializaci. Takže tohle bych viděla jako cestu zapojení vystudovaných středoškolských následně dalších sester tady v regionu. Protože když pak jde ta sestra studovat do jiného regionu, tak tam i zůstává.
0: Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu víc než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun, hotovo má být v roce 2029.
4: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. To na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal 15 kilometrů východně od Ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují.
5: Sport.
0: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát.
5: Počasí.
0: V Telči nebo v Moravských Budějovicích teď po ránu naměříte 17 stupňů, v Havlíčkově Brodě 16. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně s průsvitnou oblačností a oteplí se. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody zatím na Vysočině hlášeny nemáme, připomínáme ale dnes začínající důležité uzavírky. V Jihlavě začíná oprava Havlíčkovy ulice od nádraží až k Polenské ulici a uzavřená je taky silnice mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Objíždějte přes Dolní Cerekev a Batelov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5 hodin, 5 minut, to je aktuální čas a já od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdravím všechna ranní ptáčata. Dnes je úterý 7. červenec roku 2026 a čím zajímavým je právě dnešek zapsán do historie, neboli toto datum, to ví Petr Jungmann a za chvíli vám to třeba k ranní kávě nebo ke snídani prozradí.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
5: No a samozřejmě ani v našem vysílání nechybí písničky, které nestárnou. Tady je jedna z nich, Michal David a Nonstop.

0: Marie Rotrová zpívala, že je nejraději s tebou. Já jsem také moc rád s vámi v éteru Českého rozhlasu Vysočina a totéž můžeme určitě říct i o mém kolegovi. Petr Jungmann, to je jeho jméno a ten každé ráno, ať je pátek nebo svátek, přináší zajímavé události. Kalendárium přichází právě teď v 5 hodin 12 minut.
1: Vítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: I Love You Always Forever zpívala Donna Lewis v úterním, mám to pomotané, jak byl včera svátek, v úterním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina 5 hodin 18 minut, aktuální čas k tomu, abychom se podívali na zoubek počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině se teď pohybují nejčastěji kolem 15 až 17 stupňů. Dnešek má být podle meteorologů převážně oblačný, přechodně s průměrnou oblačností a s nejvyššími odpoledními teplotami, celkem letními 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: A také máte rádi takovou tu nezaměnitelnou atmosféru letního kina, tak dnes ji můžete vychutnat na Panském dvoře v Telči. Od 9:30 večer vás čeká film s názvem Po večerce. Tak vám přeji hezkou zábavu. No a v našem vysílání pokračujeme dál s muzikou. Petr Kotpalt, Teď kdo je dál. 5:23 to je aktuální čas a Joža Kolář vám všem od mikrofonu přeje příjemné a pohodové úterní ráno. Je 7. červenec roku 2026. Ať vám dneska všechno vyjde podle vašich představ.

0: Pomalu ale jistě se nám blíží půl šestá a to je čas na další aktuální ranní zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Vysočina. Ty dnes pro vás po celé ráno chystá Jakub Diviš a už je se mnou ve studiu.
1: 5.30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes začíná oprava Havlíčkovy ulice v Jihlavě. Řidiči neprojedou od hlavního nádraží až k napojení k Polenské ulici. Kompletní rekonstrukce silnice potrvá 2 týdny. Objízdná trasa pro auta vede ulicí pod Jánským kopečkem na Polenskou ulici a dále směrem na Hruškové dvory. Uzavírka se dotkne i třílinek městské hromadné dopravy. 3 zastávky, včetně hlavního nádraží, nebude autobus obsluhovat. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchodníci nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejného rozpočtu kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1,7 milionu korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu, zjistil Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav German. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. V Íránu 4. dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Álího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šíjického islámu. Večer pak Chamenejího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašat, které leží na severovýchodě Íránu. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková. 15 stupňů teď teploměry ukazují třeba ve Žďáře nad Sázavou, v Počátkách anebo v Kotěboři, v Náměšti nad Oslavou nebo v Košeticích je to 18. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně s průsvitnou oblačností a oteplí se, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích Vysočiny teď 6:30 jezdíte bez nehod a volná je zatím i dálnice D1.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: O 6:30 vám Jožek Kolář přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina hezké úterní ráno. Včera jsme vám představili další díl cyklu Regio Dokument s názvem Vesničkomá, Vesničko středisková. A protože se točil na Vysočině, pojďme se k němu ještě za chvíli vrátit. Ale teď je čas a prostor pro další muziku, Moje milá. To je písnička, se kterou přichází.

0: Padá hvězda, zpíval Dalibor Janda v 5 hodin a 40 minut. Na mapě je od sebe dělí jen pár kilometrů a mají také podobná jména. Ubušín a Ubušínek ale fungují každý jinak. Ubušínek je samostatnou obcí, zatímco Ubušín je součástí Jimramova. Je samostatnost malých obcí výhodou nebo je dnes spíš nákladným luxusem? Zjišťoval to redaktor Českého rozhlasu Vysočina Dan Zach v dokumentu Vesničko má, Vesničko středisková.
1: Tohle je otázka, která se dá hrozně pěkně na tenhle dokument, protože to je něco, co se, řekněme, posledních pár let v tom veřejném prostoru objevuje a nějaké otázky slučovat. Tak, jak se dělo v nějakých 70. 80. letech, jak to tehdejší státní moc dělala celkem škrtnutím papíru nebo rozhodnutím nějakého výboru KSČ. A dneska se mluví, jak tak nějak ušetřit. Často zmiňovaná bývá suma 10 miliard korun, že by bylo možné ušetřit zrušením těchto malých vesnic. A je to u nich velmi často, když o nich se baví politici na té vyšší úrovni, tak to často bývá to nejpodstatnější a potom se to žene okolo peněz. A zase z druhé strany logický argument, kolik to ušetří. Kolik to ušetří na tom, že třeba v době covidu, o tom mluvil ekonom David Špaček právě, se kterým jsem konzultoval a má o tom skvělou knihu, jakožto editor se s dalšími autory, jak v době covidu nebo třeba uprchlické krize, kdy přicházeli lidé z válkou trpící Ukrajiny, to zvládly tyhle malé obce tím, že prostě nějaký ten obecní policajt, nějaký ten místní chlapík, který, nebo žena, která ví, kde se co děje, kde je jaká volná kapacita, tak to zvládne. Tohle můžou být zase ty ušetřené peníze vlastně tomu státu. A jsem moc rád, že my jsme tady se dostali k tomu, že se nebavíme o tom, že tady sčítáme na jednu stranu červená číslička a modrá číslička, ale bavíme se o věcích, jako je identita těch obcí, jako je vůbec jejich vztah k tomu dělat si to po svém, a nést to i na vlastních ale zádech.
2: Co přineslo tohle natáčení?
1: Tohle natáčení přineslo to, co za mě často chybí v té diskuzi o malých vesnicích. A to je pohled od těch lidí přímo z těch vesnic, hlasy těch jednotlivých lidí. A oni si nemyslí každý to stejné. Tam jsou i lidé, kteří řeknou, no tak když se nesloží zastupitelstvo a spadneme třeba pro Podbystřici nad Pernštejnem, pak se vůbec nic nestane. Bude o nás stejně nějak postaráno. A pak jsou zase lidé, kteří se bojí, že ty peníze, které si třeba naspořili, tak tam nebudou. Tak doufám, že to přinese nějaký svěží pohled i třeba kromě těch názorů lidí, tak i třeba tou neotřelou formou, ke které jsem nepřistoupil sám, pomohla mě právě Martina Pouchlá s skvělým dramaturgickým vedením, kdy si mě tak jako naváděla. Doufám, že je to hravé, doufám, že se to bude líbit. Antonín Kánský to skvěle zmixoval, tak doufám.
0: Nový regiodokument jsme odvysílali včera, ale vy si ho kdykoliv můžete znovu poslechnout na internetových stránkách Českého rozhlasu. Dnes po 11. hodině bude hostem dobrého dopoledne veterinární lékař Přemysl Novák. Řeč bude o nové centrální evidenci psů. Připomeneme, koho se týká a co mají majitelé udělat. Přidáme také praktické rady, jak ochránit psy i kočky během letních veder na cestách i při pobytu v přírodě. Za chvíli počasí, teď Olivia Newton-John, hezké ráno. I got

0: 3:45, 1 minuta, to je aktuální čas a než si dáme další muziku od kapely Činasky, pojďme zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se teď nejčastěji drží kolem 16 až 18 stupňů. Během dne má být převážně oblačno, přechodně s průsvitnou oblačností a teploty ty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů Celsia. Když jeme...

0: Za 10,5 minuty bude 6 hodin. Čas na to, abychom se podívali za našimi makovičkami. Co říkáte? Co dělá rozmazlený člověk? Na to se jich dnes Irena Šarounová zeptá.
1: Makovičky.
2: Co to znamená, když je někdo rozmazlený?
3: Dělá ty věci, co se třeba nedělají ve školce. Třeba...

0: asi, že je zlej a třeba někoho může bouchat.
1: A nebo mu ukradne hračky.
2: Se rozbíjí sehnové školce.
3: Nebo že ho hodí na zem a pak se nechce přiznat paní učitelce.
4: Jí ty věci, co mu chutnají.
5: Že ho třeba někdo vychovává hrozně a potom se rozmazlí.
6: Může říct, fuj, já to nejím, já to vyhodím.
7: Třeba, kdyby maminka se snažila uvařit to nejlepší pro svoje děti a třeba by to nechtěli, tak to je třeba rozmazlený.
8: Rozbije květinu a pak se necizná.
9: Vy děti nejste rozmazlené?
10: Ne.
11: Já nemám rád akorát spénat.
12: Makovičky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Romský tým Mongagua z Jihlavy hledá další fotbalisty. Dobírka je pro e-shopy ztrátová, někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. V Ankaře začíná summit NATO, šéf aliance Rutte očekává od spojenců konkrétní plány na vyšování výdajů na obranu. A bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Na první vícedenní soustředění vyjel romský fotbalový tým Mongagua z Jihlavy. Vznikl loni a stejně jako dvě desítky stejnojmenných týmů v republice se zaměřuje na chlapce z problémových lokalit. Snaží se je vedle sportu taky vzdělávat. Soustředění absolvují mladí fotbalisté u Kamenice nad Lipou. Podle hlavního trenéra Jakuba Báti jihlavská Mongagua dál přibírá chlapce i dívky do 12 let.
2: Nehledí se na to, zda je jak na barvu pleti, zda je to holka či kluk, zda je to jiná národnost. Vůbec nic takového neřešíme. Chceš si zahrát fotbal, tak my jsme tu pro tebe. Nemáš prachy, my jsme tu pro tebe. Jsme tu pro každýho.
0: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
3: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
4: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
3: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
5: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
3: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
6: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet.
7: We are producing real capabilities.
6: Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace na mistrovství světa nepostoupili. V závěrečném duelu základní skupiny sice v Brně porazili Estonsko 75-73, přesto skončili v tabulce poslední. Nejlepší český střelec zápasu s Estonci Ondřej Sehnal si vážil aspoň toho, jak Češi zvládli dramatickou koncovku utkání.
8: Jsme tam jenom udělali trošku chybku, když jsme vedli o těch 10 bodů, že jsme si to hnedka nechali utéct zase zpátky na nějaký 2. Z toho se musíme poučit, ale jsme prostě mladý tým, prostě se z tohohle musíme poučit a doufám, že si do těch dalších oken z toho něco odneseme. Počasí.
0: V Jihlavě naměříte 14 stupňů, v Třebíči 18. Teď ráno je nad Vysočinou většinou polojasné, během dne ale přibude oblačnosti a čekáme oblačno, přechodně s průsvitnou oblačností a oteplí se. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody zatím na Vysočině hlášené nemáme, připomínáme ale dnes začínající důležité uzavírky. V Jihlavě začíná oprava Havlíčkovy ulice od nádraží až k Polenské ulici. Uzavřená je taky silnice mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Objíždějte přes Dolní Cerekev a Batelov.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Do nového dne kráčíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Já jsem tomu velmi rád. 6 hodin 5 minut, to je aktuální čas, je úterý 7. červenec. Co nechtěla udělat své dceři Marušce? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Marty Jandové. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.
10: Dobré ráno s Jožou Koláře.
9: Ondřej Hejma, Žlutý pes, Modrá je dobrá. To je písnička pro tuto chvíli. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech.

0: Liberta, písnička, kterou zpívali Albano a Romina Pavara v 6 hodin 12 minut ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď vás ale pozvu k našemu odpolednímu vysílání. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marta Jandová. Dozvíte se například i to, zda koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říká, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Celý rozhovor s Martou Jandovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Pavla Rota, písničku Krásnější než růže, právě teď, 6 hodin, 13,5 minuty. To je aktuální čas a já vám přeji hezké ráno.

0: Ani moderní zázemí se simulátory nepřitáhlo dost zájemců o studium. Třebíčská zdravotnická škola musí už několik let v řadě vyhlašovat druhé kolo přijímaček. Na kterém oboru chce dokonce snižovat kapacitu, uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď v 6 hodin 17 minut se pojďme podívat na oblohu. Aktuální teploty se na Vysočině nejčastěji pohybují kolem 16 až 18 stupňů. Ráno je většinou polojasné, během dne ale přibude oblačnosti a meteorologové čekají oblačno přechodně s průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kraj Vysočina chce navyšovat počty studentů na zdravotnických oborech. Připravuje se tak na další stárnutí populace a nutnost zajištění péče. A na většině středních škol je o obory zájem i mezi deváťáky. V Třebíči už ale pravidelně vyhlašují i druhá kola přijímacího řízení. A neúspěšně. Zejména obor praktická sestra se totiž nedaří zaplnit a spíše tam zvažují snížení kapacity.
1: Tak, tady máme nasimulovaný teda i tu figurínu, říkáme jí Libuška. Takže ta simuluje normálně srdeční zástavu, učitelka si to tady přes tablet nastaví.
2: Provází mě ředitelka střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči Lenka Francová po moderním pracovišti, kde lze nasimulovat nejrůznější situace vyžadující zdravotní péči. I přes tuto nabídku eviduje u oboru praktická sestra dlouhodobě nízký zájem uchazečů.
1: Je vidět, že není hned v tom prvním kole poptávka po tomhle oboru, aby jsme obě dvě třídy naplnili.
2: I po druhém kole ale zůstalo na oboru s kapacitou 60 míst 26 volných. Lenka Francová ale třetí kolo přijímaček už neplánuje. Třídy podle ní doplní jiní žáci.
1: Žádosti o přestup a už máme i žádosti o opakování ročníku, takže i ty tam budou. Nebude to 26 lidí, ale už víme, že ještě další místa využijeme z ty volné kapacity tady pro tyhle ty účely.
2: Pro další školní rok by ale vedení střední školy rádo kapacitu oboru praktická sestra snížilo.
1: Určitě budeme uvažovat tím směrem, že bude jedna třída prakticky sestry, jedna třída zdravotnické liceum a chystáme se rozšířit naši nabídku na vyšší odborné škole o dentální hygienu.
2: Podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře je ale omezení oborů ze dvou tříd na jednu zatím nepravděpodobné, už protože se kraj chystá do třebíčské školy investovat.
3: Myslím si, že ne. Nás Třebíči čeká, doufám, že co nejdříve, vlastně obrovská investice a na Zdravce chceme opravdu pro ty lidi, aby to bylo atraktivní, tahle škola, tenhle ten obor a tahle oblast.
2: Potřebu rozšíření kapacit vyšších odborných škol ale Pavel Řehoř uznává a kraj o nich jedná. Podle Lenky Francové jsou právě místa na navazujícím vzdělávání ještě důležitější než na středních školách.
1: Za střední školou to vzdělání není dostačující. Oni prostě musí jít buď to na vyšší odbornou školu, anebo na bakalářský, případně magisterský obory, protože je to prostě pak už i finančně úplně někde jinde. Nejen finančně, ale hlavně kompetenčně.
2: Kraj i vedení školy dále vidí potřebu ve spolupráci s nemocnicemi, aby se studenti dostali co nejvíce do praxe. Část vystudovaných zdravotníků totiž odchází do úplně jiných oborů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas.

0: Michael Jackson, písnička z filmu Zachraňte Willyho, Will You Be There. Blíží se nám půl sedma a to je čas dalších aktuálních zpráv, se kterými do studia přichází Jakub Diviš. Hezké ráno přeje od mikrofonu taky Joža Kolás.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řidiči můžou využít nové parkoviště u centra Nového Města na Moravě. Plocha u základní umělecké školy dřív sloužila jako neoficiální odstavný plácek, ale město tam udělalo nový povrch. K parkovišti nechalo udělat i umělé osvětlení a chodník, který vede na náměstí. Na parkoviště řidiči vjedou z Brněnské ulice a je bezplatné. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Pracovníci Krkonošského národního parku rozmisťují na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak ochránit vzácné sasanky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí, protože ji okusem ničí hospodářská nebo lesní zvířata. Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei a 2 lidé zemřeli ve městě Nanjing na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od zítřka zasáhnout supertajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Na řadě je sport. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji naopak končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. Teď ráno je nad Vysočinou většinou polojasné a teploty se pohybují kolem 17 stupňů. Během dne ale přibude oblačnosti a čekáme převážně oblačno, přechodně s průsvitnou oblačností. Nicméně se oteplí, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor, dejte na D1 z Prahy do Brna na kilometru 165 za Velkou Bíteší. Silničáři provádějí údržbu a uzavřený je tam levý jízdní pruh. A ve Žďáře nad Sázavou je uzavřený kruhový objezd na ulici Brněnská u nákupního centra.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 33 minuty, aktuální čas, přeji vám příjemné a pohodové ráno. Karlovy Vary během filmového festivalu nespí. Noční diváci si předávají štafetu s úklidovými četami, které brzy ráno vyráží do ulic, aby se město mohlo znovu probudit nablízkané a čisté. Už za chvilku se s námi ponoříte do cvrkotu ranních varů. No a do ranního cvrkotu vysílání Českého rozhlasu Vysočina se ponoříme společně s mistrem basu. Hana Zagorová a Karel Wagner.

0: Jožoráš, kapela Elán, voda Čuma drží nad vodou 6 hodin 40 minut. Za chvíli se podíváme na soubek dnešnímu počasí. Zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu. Ale teď vyrážíme na náš nejznámější filmový festival. Festivalové Karlovy Vary. Karlovy Vary mají několik tváří. V noci hýří hudbou, tancem a veselím diváků. Ráno se vše uklidní a do ulic vyrážejí úklidové čety, aby bylo zase všechno nablízkané a nachystané na festivalové i lázeňské hosty.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady hlavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: No, samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odhánět ty lidi z těch hlaviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno. Ano.
1: Když ještě festivaloví hosté spí.
2: Přesně
1: tak. Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No, jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat. To je ten největší problém.
1: A hluk pak asi taky?
2: To taky, ale vesměs lidi si už zvykli. Tak jsme lázeňské město, občas tu akce jsou a prostě na to si člověk... Je to prostě součást tohohle Karlových Varů.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno. Řekněte mi křestní jméno.
3: Laslo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let, Laslo?
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: A máte rodinu ještě na Ukrajině?
3: Dceru, dva vnuka i zjať. Manželka zemřela.
1: Při válce?
3: Ne, 2008.
1: A jste tady sám?
3: Už sám.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenu.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek. Festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uklízí se, málo turistů.
4: Chodíme sem pravidelně, ale po každý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž v České televizi, jestli to můžu zmínit, o Grand Hotelu Pup v Toulavce a byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme.
1: A stíháte i filmy?
4: Na filmy moc nechodíme, protože viděl jste tu frontu ráno už u termálu, tak to je jeden z důvodů.
1: Abyste nemuseli stát frontu.
4: Já nesnáším fronty. Uh-huh.
1: Takže vás láká akorát potom se projít po tom festivalovém městě,
4: jo?
1: S tou atmosférou.
4: Jo, víceméně ano.
1: Tak si to užívejte.
4: Vy taky.
1: Díky moc. Díky. Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A pohled na hodiny signalizuje, že je 6 hodin 47 minut. Nejvyšší čas k tomu, abychom zkontrolovali vývoj počasí.
1: Počasí.
0: Do Českého hydrometeorologického ústavu přeji hezké ráno Ondřej Brambusovi. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno u nás na Vysočině v těchto chvílích je? Svítí sluníčko?
2: Ano, na většině míst svítí sluníčko. Během noci bylo hodně oblačnosti a na řadě míst zapršelo, nejvíce asi v severní nebo severovýchodní části kraje, ale úhrny většinou kolem 1 mm. Aktuálně už se nám ale oblačnost protrhala a převažuje polojasná obloha, takže sluníčko se dostává až k nám, až k zemskému povrchu. Teploty během noci byly v rozpětí od 17 do 14 stupňů Celsia, teď už se začíná oteplovat, takže aktuálně jsou teploty mezi 14 a 20 stupni a fouká nám jenom slabý vítr.
0: A jak to bude vypadat během dne?
2: Teď v těch ranních hodinách ještě čekáme polojasnou oblohu, ale během pozdějšího rána a během dopoledne bude oblačnost přibývat. No a během dne pak bude převažovat už velká oblačnost, i když chvílemi může být taková částečně průsvitná. Později večer bude oblačnost ještě houstnout a na počátku noci pak se může už na severu kraje objevit první déšť. Teploty dnes od 25 do 28 stupňů Celsia, nejtepleji bude na jihovýchodě kraje, tam může být místy kolem 29. A co se týče větru, bude pofukovat mírný vítr od jihozápadu, postupně od západu, bude mít rychlosti většinou do 25 km za hodinu, ale místy může být nárazový.
0: Ondřej Brambus a celkem, řekněme, letní výhled počasí na dnešek.
2: Ano, je to tak. Přeju hezký den, naslyšenou.
0: Vám taky, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fédo, řekni fór.
1: Potkají se dva kamarádi po delší době v parku u lavičky a ten první říká: Nazdár, nazdár, kam jdeš? No to je náhoda, čověče, já jdu zrovna za tebou. Aha, no tak běž, já tady na tebe počkám.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Třebíčská zdravotnická škola chce vzdělávat dentální hygienistky. V Polné přibyla mlžítka, jejich pořízení navrhli sami obyvatelé. Policie v rámci mezinárodní operace identifikovala přes 2000 obětí obchodu s lidmi a bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy vám přináší a dobré jitro přeje Jakub Diviš. Vedení střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči zvažuje snížení kapacity na oboru praktická sestra. V posledních letech kvůli nedostatku uchazečů pravidelně vyhlašuje druhé kolo. Letos i po něm zůstalo 26 volných míst. Škola je zaplní z přestupů a studentů opakujících ročník. Ředitelka Lenka Francová by raději na úkor jedné středoškolské třídy sester rozšířila nabídku vyšší odborné školy o dentální hygienu.
2: Na těch vožkách máme tady v podstatě akreditované jenom všeobecní sestry v kraji Vysočina. My nemáme žádnou jinou tady tuhle tu specializaci. Takže tohle bych viděla jako cestu zapojení vystudovaných středoškolských následně dalších sester tady v regionu. Protože když pak jde ta sestra studovat do jiného regionu, tak tam i zůstává.
1: Obyvatelé Polné se můžou v letních dnech ochladit díky novým mlžítkům. Město je nechalo nainstalovat na Husově náměstí a v areálu rybníka Peklo. Za jejich pořízení zaplatilo necelých 100 000 korun. S nápadem přišli sami obyvatelé a vybrali si ho v takzvaném participativním rozpočtu. Pokračuje nestranický místostarosta Martin Bohdálek.
3: Letošní rok jsme první rok koušeli participativní rozpočet, uvolnili jsme na to 3 miliony korun. A bylo zhruba 5 projektů, které se postupně realizují.
1: Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla víc než 1000 osob, informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucených prací anebo nuceného žebrání.
4: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopji, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
1: Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. To na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů a úřady ho teď vyšetřují. Sport. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková.
0: Počasí.
1: Přibyslavy nebo Počátkách naměříte 15 stupňů, ve Velkém Meziříčí 16. Teď ráno je nad Vysočinou většinou polojasné, během dne ale přibude oblačnosti a čekáme oblačné nebe. Zároveň se oteplí, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor dejte na D1 z Prahy do Brna na kilometru 165. Za Velkou Býteší silničáři provádějí údržbu a uzavřený je tam levý jízdní pruh. Hezké ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A 7 hodin 5 minut, to je aktuální čas a já jsem rád, že do nového dne kráčíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Co nás čeká a nemine, spousta příjemné muziky a také informace, které se vám můžou hodit. Třeba už za pár minut nám Petr Jungmann řekne, čím zajímavým je právě dnešek, 7. červenec, zapsaný do historie.
0: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

písničku už

0: že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem láskou, já jedu dál. S bohem láskou, já jedu dál.
1: Josef Lofr dospíval a my také popojedeme dál. V 7 hodin 12 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina přichází Petr Jungmann a pohled do kalendáře.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. V ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80ku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: chytlavé, snadno zapamatovatelné, nestárnoucí. Takové jsou melodie kapely Boniem. Paterman v 7 hodin 17 minut. Ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Fotbalové týmy Mongagua trénují malé kluky z problematických sídlišť čtvrtí a Ghec už skoro na 20 místech v Česku. Projekt dětem nabízí sport jako prevenci před drogami a kriminalitou. Jihlavským Mongagua fotbalistům teď začalo letní soustředění zaměřené na pravidla. Více za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Teď se pojďme podívat na oblohu. Aktuální teploty na Vysočině se nejčastěji pohybují kolem 16 až 18 stupni. Ráno je většinou polojasné, během dne ale přibude oblačnosti a čeká se oblačnost až průsvitná oblačnost, takže i to sluníčko občas vykoukne. Každopádně budou letní teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Renata Langerová dospívala skvělý nápad v 7 hodin 22 minut. Na své první soustředění mimo tréninky vyrazil jihlavský fotbalový klub Mongagua. Tým trénuje hlavně romské děti z problematického prostředí a snaží se jim dát náplň přes fotbal a partu kamarádů. V chatkách u Kamenice nad Lipou s nimi natáčel reportér Daniel Zach.
1: Vy jste chtěl ty divá a potom můžete jít na ty druhý, jo?
2: Tam
1: můžete...
2: Tady pojďte na vás.
3: S číslem 4 mě provází...
2: Mirek Gábor.
3: Ahoj, Mirku.
2: Ahoj.
3: Mirku, koukám, že ty už seš tady zabydlený.
2: Jo.
3: No a co vás teď teda čeká?
2: Já ani vlastně nevím.
4: A líbí se mi to klukům, to je jasný, že se mi to líbí.
2: Dobrý tým a určitě až přijdou i ostatní děti. Užijou si to.
3: Miroslav Gábor, nejstarší se značeného dědečka, stal jedním z trenérů.
5: No. Já jsem dělal před 15 rokama, před 20 rokama trenéra. To ještě bylo jiné mužstvo. No, tohle asi si myslím o něco lepší asi, no, teď. Jak má to takovou hlavu a patu.
6: Tak, pojďme po bočku, dol! Dáme hledinu! Koukáme všichni krivníčku! Kočím dopředu! Pom, zase na tu jednu, zase dopředu!
3: Jakub Báťa, výhlavy zakladatel a hlavní trenér.
7: Leitmotiv je vlastně pravidla hry. Je to proto, že jsme si uvědomili, že v našem týmu schází pár základních věcí. Pravidla jsou některé chování a právě kvůli tomu jsme tady. I v tom týmu jsou občas problémy a to se musí dát dohromady. A myslím si, že tady to soustředění je na to nejlepším lékem.
3: Takže je takové stmelení těch grupy.
7: Ano. Já sám pocházím vlastně z téhle komunity kluků, jsou to kluci, kteří mě znají, takže vidíme, jestli někdo kope s míčem, automaticky bereme na trénink.
2: Soustřed se na fotbal!
1: Oči, budete se hádat, ale budeš dělat ty kliky a i ten, co žaluje, je vám to jasný?
2: To já nevím.
1: Oh!
2: A vím, že mám. Nemáš! Máš kiky!
3: Tak kluci, tak mi řekněte, kdo je teďka nejlepší fotbalista?
2: Neymar,
8: Messi.
2: Ronaldo, Neymar.
3: Tady nejčastěji slyším. Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar.
2: Neymar už teď není doc v prime, neudělal skoro ani rainbow flick.
9: Ronaldo, teď je ve formě furt.
2: Ten je ve formě furt, ten dal nůžky přímo do brány, jo. Ve 40 letech.
3: A dneska večer Ronaldo hraje, budete se dívat?
2: Já se budeme se dívat, já se se...
3: 2, 4, 6 vás tady je, tak mi zvedněte ruku, kdo si myslí, že...
2: Vy... Tak kdo mi... si myslí, že vyhraje Portugalsko?
3: Přesně.
2: 7.
9: Já.
2: 7.
3: A ty? Ty si myslíš, že vyhraje Španělsko?
9: Jo.
3: Takže 5-1.
2: Pro Portugalsko.
9: Já 3-1.
3: Typovali kluci z jihlavského týmu Mongagua. Z Kamenice nad Lipou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: No přiznám se, že bych taky typoval, že vyhraje Portugalsko, ale víme, že to dopadlo naopak a Španělsko vyhrálo 1-0.
10: Jsme s vámi i na Kamenicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli další aktuální zprávy o 7:30, teď muzika Petr Spálený, 60. léta. Žakulář přeje vám všem hezké ráno.
11: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla. Auta měla ploutve a všechny

0: Dělám to opravdu velmi nerad, protože to je krásná, příjemná, pohodová, takřka romantická písnička, ale čas je neúprosný, blíží se 7:30 a to je čas k tomu, abychom se podívali na zoubek dalším ranním aktuálním zprávám společně s Jakubem Divišem.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes začíná oprava Havlíčkovy ulice v Jihlavě. Řidiči neprojedou od hlavního nádraží až k napojení k Polenské ulici. Kompletní rekonstrukce silnice potrvá 2 týdny. Objízdná trasa pro auta vede ulicí Pod Jánským kopečkem na Polenskou ulici a dále směrem na Hruškové dvory. Uzavírka se dotkne i 3 linek městské hromadné dopravy. 3 zastávky, včetně hlavního nádraží, nebude autobus obsluhovat. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1,7 milionu korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachtové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu, zjistil Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Unger. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ale ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. V Íránu 4. dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Álího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šíjického islámu. Večer pak Chamenejího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašat, které leží na severovýchodě Íránu. Chamenej zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. Čeští basketbalisté se příští rok mistrovství světa nezúčastní, nepostoupili totiž do další fáze kvalifikace. Na posledním místě 4členné skupiny zůstali Češi i přesto, že v závěrečném utkání v Brně porazili Estonce 75-73. A počasí v Pelhřimově je 19 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 17. Dnešek bude převážně oblačný a oteplí se, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor, dejte na D1 z Prahy do Brna na kilometru 165 za Velkou Bíteší. Silničáři provádějí údržbu a uzavřený je tam levý jízdní pruh. A ve Žďáře nad Sázavou tam je uzavřený kruhový objezd na ulici Brněnská u nákupního centra.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O 8:30 vás zdravím a přeji krásné a pohodové ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Viděli jste někdy polární záři? Jak tenhle úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. To bude za pár minut. Iveta Bartošová a písnička Víš, lásko, přichází právě teď.

0: O ružích z Texasu dospíval Valdemar Matuška v 7 hodin 41 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se podíváme na zoubek dnešnímu počasí, ale teď bude řeč o polární záři. Přichází pořad Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8:45, chcete-li 7:47, to je přesný čas. Čas na to, abychom se podívali na zoubek dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se teď už blíží k 20 stupňům, přes den má být většinou oblačno a maxima vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 51 a půl minut se jdeme Makoviček zeptat, co dělá rozmazlený člověk.
1: Makovičky. Co to znamená, když je

0: to vyhodí.
1: Třeba kdyby maminka se snažila uvařit to nejlepší pro svoje děti a třeba by to nechtěli, tak to je třeba rozmazlený.
2: Rozbije květinu a pak se necizná.
3: Vy děti nejste rozmazlené?
4: Ne.
5: Já nemám rád akorát spéna. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchá roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Vícenicích rukují středoškoláci na dobrovolný vojenský výcvik. Romský tým Mongagua z Jihlavy hledá další fotbalisty. V Ankaře začíná summit NATO. Šéf Aliance Rutte očekává od spojenců konkrétní plány navyšování výdajů na obranu. A bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte u nich. Téměř 130 středoškoláků právě rukuje do kasáren ve Vícenicích u náměště nad Oslavou. Jsou to účastníci dobrovolného vojenského cvičení, které už třetím rokem pořádá armáda České republiky. Ve výcviku stráví necelý měsíc a na místě je reportér Milan Soldán.
3: Oproti loňskému roku, kdy jich nastoupilo asi 60, jsou ty letošní počty více než dvojnásobné, připomenu, ale navíc to, že zhruba třetinu branců tvoří dívky. Aktuálně už mají všichni odevzdanou dokumentaci, odebrali se na ubikace a budou odjíždět do Vyškova, kde vyfasují potřebnou uniformu. Ten výcvik začne hned zítra, to nejdříve teoreticky, potom i prakticky a všechno skončí slavnostní vojenskou přísahou 31. července. Z náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Na první vícedenní soustředění vyjel romský fotbalový tým Mongagua z Jihlavy. Vznikl loni a stejně jako dvě desítky stejnojmenných týmů v republice se zaměřuje na chlapce z problémových lokalit. Snaží se je vedle sportu taky vzdělávat. Soustředění absolvují mladí fotbalisté u Kamenice nad Lipou. Podle hlavního trenéra Jakuba Báti jihlavská Mongagua dál přibírá chlapce i dívky do 12 let.
4: Nehledí se na to, zda je jak na barvu pleti, zda je to holka či kluk, zda je to jiná národnost. Vůbec nic takového neřešíme. Chceš si zahrát fotbal, tak my jsme tu pro tebe. Nemáš prachy, my jsme tu pro tebe. Jsme tu pro každýho.
1: V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
5: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet.
6: We are producing real capabilities.
5: Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl první dva sety. Kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve třetí sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Maria Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6. Bousková po utkání vysvětlila, že chtěla hrát hlavně aktivně.
7: To byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat ty své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu.
2: Počasí.
1: 18 stupňů teď teploměry ukazují třeba v Dukovanech, ve Velkém Meziříčí nebo v Telči, 19 v náměště nad Oslavou nebo v Hubenově. Dnešek bude převážně oblačný, nicméně se oteplí, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 165 u Velké Bíteše stojí odstavený kamion v odstavném pruhu, je označený šipkou silničářů. A o kousek dál, kilometr 166, je uzavřený levý jízdní pruh, stojí tam jeřáb a opravují se vodidla. Šťastnou cestu!
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8:04, to je aktuální čas a já vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina příjemné a pohodové ráno. Česká republika má mnoho unikátních zajímavostí. Ano, nemáme moře, ale za to máme památky, hrady a zámky. A právě o těch zámcích bude řeč za pár minut.
2: Dobré ráno s Jožou.

Legendární hit skupiny Opus, rakouské písnička Life is Life, 8 hodin 12,5 minuty, ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V našem vysílání můžete během léta poznat 50 zámků z celé naší vlasti. A k tomu ještě soutěžíme o atraktivní ceny. Hlavní výhrou je prohlídka zámku přímo s Františkem Kinským. Poslouchejte každý všední den, tedy i dnes v 9 hodin 45 minut, kdy představíme jeden zámek a dozvíte se soutěžní otázku. Já vám už teď držím palce a posílám další muziku. Tohle je Pavel Bobek, Má dívka N. Mějte s námi příjemný a pohodový 7. červencový den.

0: Střední školy stále hlásí volná místa, jsou na hotelnictví, u mechaniků a dokonce i na gymnáziích. Více se dozvíte v našem vysílání za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ve 8:45 jdeme zkontrolovat oblohu. Aktuální teploty se na Vysočině drží už skoro u 20 stupňů Celsia a i když by měl být dnešek převážně oblačný, ty teploty nejvyšší odpolední se budou pohybovat někde mezi 25 až 28 stupni.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hudke kapela Divokej byl 8 hodin 20 minut, ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Deváťáci, kteří neuspěli v prvním ani druhém kole přijímacího řízení na střední školy, mají teď další šance. Ředitelé už vypisují třetí kola přijímaček na obory, kde jim ještě zbyla volná kapacita. Jaké to jsou a kolik volných míst zbývá, to přišel říct do studia redaktor Daniel Zach. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Podle systému DIPSY, který všechna nabízená místa na školách eviduje, je na Vysočině v tuto chvíli v nabídce pro uchazeče skoro 380 míst, zhruba stovka z nich je na dálkovém studiu, zbytek prezenčně, ta volná místa v nabídce ale můžou dál přibývat. Třetí a další kola přijímacího řízení už nemají centrálně vyhlášené termíny, takže ředitelé můžou vypsat třetí kolo prakticky kdykoliv před začátkem školního roku. A uchazeči by měli sledovat také termín podání přihlášky. Hodně se totiž liší napříč školami. Někde se musí uchazeči nahlásit ještě v první polovině července, jinde přijímají přijímačky prakticky až do konce srpna.
0: Na jaké obory se tak teď můžou zájemci ještě hlásit?
1: Nabídka na Vysočině jich čítá skoro 70, pokud se ale podíváme na ty, kde v tuto chvíli zbývá nejvíc volných míst, tak mezi nimi je i gymnázium. Vlečina Sázavu, tam totiž nabízí do třetího kola 14 volných míst pro potenciální gymnazisty. 10 míst je volných taky na oboru hotelnictví, stejně tak i na oboru dopravní prostředky, oboje na gastrotechnické střední škole ve Velkém Meziříčí. 15 uchazečů může ještě pojmout i obor mechanik seřizovač ve Velké Bíteši a stejně tak i v Jihlavě. A dalších 15 míst zbývá na sociální činnosti ve Světle nad Sázavou. Z učebních oborů nejvíc míst zbývá u elektrikáře v Pelhřimově, to je 20. Soukromá pelhřimovská hotelová škola nabízí 10 míst i u oboru kuchař-čišník a 9 míst zůstalo třeba v Jihlavě na nástrojáři.
0: Ostatní školy tedy kapacity svých oborů naplnily?
1: Nemusí to tak nutně být. Například na střední zdravotnické a veterinární škole v Třebíči zůstalo na oboru praktická sestra i po druhém kole 26 volných míst. Ve druhém kole se většina nedostala, protože nesplnila požadavek na minimálně 10 bodů z matematického testu a minimálně 10 bodů z češtiny. I proto ředitelka Lenka Francová třetí kolo nevyhlásí, protože se obává, že slabší uchazeči by pak ve studiu byli neúspěšní a chyběla by jim motivace v oboru.
2: Pak už v těch dalších kolech už je to spíš takový, jako že chci mít středoškolské vzdělání, tak beru to, co je mi nejbližší, ale už to není ta motivační preference toho dotyčného člověka, kam by chtěl.
1: Třídy si proto doplní o zájemce o přestup nebo studenty opakujícími ročník. Další ředitelé, kterým zůstaly ještě volné kapacity, ale můžou ještě třetí kolo v průběhu léta vyhlásit. Otázka je, zda je bude mít kdo obsadit do druhého kola přijímacího řízení na Vysočině. Se hlásilo přes 480 uchazečů a školy už přijali skoro 370 z nich.
0: Říká Daniel Zach, se kterým jsme probrali přijímací zkoušky na střední školy. Díky za informace, pěkný den.
1: Hezký den naslyšenou.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Užívali jsme se ticha s kapelou Depeche Mode. Teď už je tady 8:30 a to znamená další ranní zprávy. A Jakub Diviš.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými názory na zahraniční a bezpečnostní politiku. Kancelář prezidenta už uvedla, že Pavel svůj program představí ještě dopoledne před odletem. Řidiči můžou využít nové parkoviště u centra Nového Města na Moravě. Plocha u základní umělecké školy dřív sloužila jako neoficiální odstavný plácek. Město tam nechalo udělat nový povrch. K parkovišti nechalo udělat i umělé osvětlení a chodník, který vede na náměstí. Na parkoviště řidiči vjedou z Brněnské ulice a je bezplatné. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei a 2 lidé zemřeli ve městě Nanjing na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové zároveň varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout supertajfun Báví. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Na řadě je sport. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. Teď ráno je nad Vysočinou většinou zatažené a teploty se pohybují kolem 21 stupňů. Během dne čekáme převážně oblačno, přechodně s průsvitnou oblačností a oteplí se. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor, dejte, v Kostelci u Jihlavy máme odstantu hlášenou dopravní nehodu. Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 165 u Velké Bíteše stojí odstavený kamion v odstavném pruhu, je označený šipkou silničářů a o kousek dál kilometr 166, tam je uzavřený levý jízdní pruh, stojí tam jeřáb a opravují se svodidla.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: O 8:30 vás všechny zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina, přeji pohodové úterní ráno. Už za chvíli se živě spojíme na vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou. Středoškoláci tam dnes rukují na měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Podrobnosti odtud předá náš reportér Milan Soldán, který všechno sleduje, možná také narukuje. Uvidíme teď Jelen a Míša Tučná. Spím v obilí.

0: Jeden z mnoha hitů Dalibora Jandy se jmenuje Krabička Sirek a my jsme tuhle písničku doposlouchali v 8 hodin 40 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Po celé zemi dnes nastupují středoškoláci na dobrovolné vojenské cvičení. Armáda v letošním roce výrazně navýšila kapacity. Mladí lidé dnes ráno narukovali také do 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Byl u toho reportér Milan Soldán, kterému teď přeji hezké ráno.
1: Krásné dobré ráno. Pro mě to bylo velmi časné ráno, protože v náměštské základně, respektive v kasárnách Vícenice, které jsou asi 2 kilometry odtud, jsem byl už v 6:30 ráno a přijel jsem tam, neříkám skoro pozdě, ale velká část těch nových branců už tam byla, ačkoliv měli ještě nějaký čas do 7 hodin a bylo jich opravdu hodně. Když si to porovnáme, tak v loni jich na stejné cvičení přijelo asi 60, a letos to bylo, představte si, 128, tedy víc než dvojnásobek. A z toho dokonce, Jožo, si představ, 38 dívek, tedy plná třetina. Aktuálně už za sebou teď mají to, že odevzdali veškeré ty dokumenty, odebrali se na ubikace a čeká je ještě vystrojování.
0: A co všechno je čeká při výcviku? Absolvovali také takové ty věci, co si pamatujeme my, starší a pokročilí, jako zabavení civilu, ostříhání skoro do hola, to asi ne.
1: Ne, já jsem se trošku divil, já jsem jim tam říkal, že mě na vojně směly zůstat pouze 2 ramínka, zámek ke skřínice a hygienické potřeby. Dneska si toho samozřejmě můžou vzít daleko víc, i přesto, že normálně uniformy nafasují, pojedou si pro ně dnes do Vyškova, kde je velký výstrojní sklad, ale samozřejmě takové to stříhání dohola, sprchování v kombajnu, to už dnes odpadlo. Nicméně, co určitě jim zůstane, tak třeba pořadový výcvik, na to jsem se speciálně ptal, protože já jsem jim v přijímači trávil opravdu hodně času, tak to určitě bude. A vlastně výcvik jim začne hned zítra, zprvu nějaká teorie a čeká je samozřejmě střelecká příprava, nějaká taktika. Všechno tak, jak si to z vojny pamatujeme my, kteří jsme tam ještě za svobodníka Žižky byli. A všechno to skončí 31. červencem, kdy v Náměšti, doufám, že se před hangárem, aby to bylo stylové, bude vojenská přísaha, protože oni potom dostanou status vojáka v záloze.
0: Říká Milan Soldán, se kterým jsme probrali dobrovolný nástup středoškoláků na vojenské cvičení. Díky za informace, Milane, hezký, ať už vojenský nebo nevojenský den. Ahoj.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: veľká oblačnosť a hlavne na juhu kraja ešte sem tam doznievajúci slabší dážď alebo prehánky. Do poludnia potom od severu oblačnosť bude ubúdať, takže postupne slnečné počasie prevažovať by malo postupne polojasno v tej druhej časti dňa i skoro jasno a teploty sa o niečo znížia, minima 16 až 13 a maxima 22 až 25 stupňov a zase bude cez deň veterno, zase vietor čerstvý severozápadný miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Peter Hruška a víceméně letní předpověď na dnešek a na zítřek. Díky za to, pěkný den a naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň pre, naslyšenou.
1: Nás za chvíli čeká Jarda Hypochondr s jeho vtipem, pak už tady bude 9. hodina, Jakub Diviš a zprávy a po 9. Hela Dvořáková. Jožek Kolář přeje krásný den a těší se na vás zase zítra po ránu.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Potkají se dva kamarádi po delší době v parku u lavičky a ten první říká: Nazdár, nazdár, kam jdeš? No to je náhoda, čověče, já jdu zrovna za tebou. Aha, no tak běž, já tady na tebe počkám.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Havlíčkobrodské zdravotnické škole zůstal i po navýšení kapacity velký převis. Přes 60 obcí si rozdělí krajské peníze na nové weby a kyberbezpečnost. Dobírka je pro e-shopy ztrátová, někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. A bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Jakub Diviš. Kraj postupně navyšuje kapacity na středoškolských zdravotnických oborech. Pro nadcházející školní rok vznikla další třída pro praktické sestry v Havlíčkově Brodě. Na celkem 50 míst se ale stejně hlásil víc než trojnásobek uchazečů.
2: Ta budova není nafukovací, pozemky kolem nemáme, takže spíš jsme teď to řešili, protože ještě ty děti jsou.
3: Vysvětluje ředitelka Havlíčkobrodské zdravotnické školy Radka Bouchalová, že zájemci o obor by byli, ale prostorových možností je méně. Kraj podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře kalkuluje i se současnou demografií.
4: Má klesat vlastně počet těch uchazečů, do budoucna celkově dětí porodnost klesá, takže pokud se bavíme o nějakých přístavbách, tak nám to musí dávat smysl i výhled.
3: Přesto kraj navyšování kapacit na zdravotnických oborech plánuje. A to nejen na středních, ale i na vyšších odborných školách. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Kraj Vysočina zaznamenal velký zájem obcí o příspěvek na informační a komunikační technologie. Ze 138 žádostí podpoří necelou polovinu. Samosprávy nejčastěji žádaly peníze na elektronické služby veřejné správy nebo na posílení kyberbezpečnosti.
5: Například Číchov na Třebíčsku chce na web přivést zprávu různých poplatků nebo žádosti o povolení od občanů. Vedení vysokých studnic na Jihlavsku zase chystá rozvoj svých optických sítí. V kategorii kybernetická bezpečnost žádali o podporu i příspěvkové organizace. Zastaralou technologii chce zlepšit a zabezpečit například základní škola Švermova ve Žďáře nad Sázavou. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
6: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
7: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
6: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
8: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
6: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
0: Novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předskočil i v celkovém hodnocení. A dohrávka osmifinále čeká dnes Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
1: Počasí.
0: 21 stupňů teď teploměry ukazují třeba v Košeticích, v Havlíčkově Brodě nebo v Moravských Budějovicích, 20 je v Jihlavě nebo Přibyslavi. Dnešek bude převážně oblačný a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte i dnes mezi Humpolcem a Pelhřimovem, a to obousměrně. U obce Velký Rybník je kivadlový provoz řízený semafory a tvoří se fronty. A uzavřená je ode dneška taky Havlíčkova ulice v Jihlavě od nádraží až po křižovatku s ulicí Polenskou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásné úterní dopoledne, 4 minuty po 9. hodině. Máme právě teď krásného 7. července. To vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Dneska mají svátek Bohuslavy, tak Bohuslavám nezapomeňte popřát něco hezkého. No a my si něco dobrého uvaříme s Dášou Kubíkovou. Léto je o tom, že nechceme čas trávit v kuchyni a už vůbec ne v rámci letních prázdnin. Proto má pro nás dneska Dáša zajímavý tip, protože si něco upečeme v troubě a tím něčím bude třeba ryba pečená v troubě s trochou zeleniny, no bude to velká dobrota.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Slibovala jsem, že dnes si s Dášou Kubíkovou připravíme něco, co bude velmi dobré a zároveň rychlé. No, tak si upečeme rybu.
2: Když vezmeme velmi zdravé rybí maso, dost často je obalíme v trojobalu a usmažíme. Je to velmi dobré, to uznávám. Ale když si místo toho jednou za čas raději dáme rybu pečenou a doplníme ji hromadou zeleniny, bude to mnohem lepší i chuťově. Použít můžeme mražené rybí filety, ale jestli se vám do ruky dostane čerstvý úlovek, protože třeba máte v rodině vášnivého rybáře, i tady se vyplatí rybu zbavit kostí a nafiletovat. Budeme ji zapékat na másle se zeleninou, takže aby vám chutnalo, vezměte nejlépe takové druhy zeleniny, které máte rádi. Někomu neladí lilek, jinému česnek a dalšímu zase paprika, takže opravdu prozkoumejte zahradu a řiďte se svou chutí. Do pekáčku můžeme na směs másla a oleje dát na kolečka nakrájenou cibuli nebo pórek, přidat pár stroužků česneku, fazolové lusky, kukuřici z nálevu, cuketu na špalíčky a podobně. Zeleninu jemně osolíme a promícháme. Také plátky ryby osolíme a potřeme prolisovaným česnekem. Položíme na zeleninu a dalších pár plátků másla položíme nahoru. Zapečeme na 180 stupňů do měka. Zelenina už se sama o sobě dá brát jako příloha, takže oběd máte hotový. Jestli ale dáváte přednost bramborám, bude vaše porce ještě bohatší. Brambory tady můžeme buď uvařit bokem, nebo upéct v pekáčku s ostatní zeleninou. Potřebují ale více času, takže rybí maso v tomto případě přidáme až po půl hodině a teprve pak dopečeme. Nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Fotbalový tým Mongaunga trénuje malé kluky z problematických sídlišť. Čtvrtý get už skoro na 20 místech v Česku. Projekt dětem nabízí sport jako prevenci před drogami a kriminalitou. Jihlavským Mongaungau fotbalistům teď začalo letní soustředění zaměřené na pravidla. Více se tomu budeme věnovat za pár minut v reportáži Daniela Zacha.

0: Se skupinou Činasky jsme složili hlavolám v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Na svoje první soustředění mimo trénink vyrazil jihlavský fotbalový kluk Monganggau. Tým trénuje hlavně romské děti z problematického prostředí a snaží se jim dát náplň přes fotbal a partu kamarádů. V chatkách u Kamenice nad Lipou s nimi natáčel reportér Daniel Zach.
1: Vy jste rychle uklidíme a potom můžete jít na ty druhý, jo?
2: Tady pojďte na vás kolegy.
3: S číslem 4 mě provází
2: Mirek Gábor.
3: Ahoj Mirku.
2: Ahoj.
3: Mirku, koukám, že ty už seš tady zabydlený.
2: Jo.
3: No co vás teď teda čeká?
2: Já ani vlastně nevím.
4: A líbí se mi to klukům, to je jasný, že se mi to líbí.
2: Dobrý tým a určitě až přijdou i ostatní děti. Užijou si to.
3: Miroslav Gábor, nejstarší se značeného dědečka, stal jedním z trenérů.
5: No. Já jsem dělal před 15 rokama, před 20 rokama trenéra, to ještě bylo jiné mužstvo. No tohle asi si myslím o něco lepší asi, no, teď. Je, má to takovou hlavu a patu.
6: Pojďme po bočku, dol! Dáme hledničku! Koukáme všichni krivníčku! Kočík dopředu! Mám zase na to jednou, zase dopředu!
3: Jakub Báťa, výhlavy zakladatel a hlavní trenér.
7: Leitmotiv je vlastně pravidla hry. Je to proto, že jsme si uvědomili, že v našem týmu schází pár základních věcí. Pravidla jsou některé chování a právě kvůli tomu jsme tady. I v tom týmu jsou občas problémy a to se musí dát dohromady. A myslím si, že tady to soustředění je na to nejlepším lékem.
3: Takže je takové stmelení těch dupy.
7: Ano. Já sám pocházím vlastně z téhle komunity kluků, jsou to kluci, kteří mě znají, takže vidíme, jestli někdo kope s míčem, automaticky je bereme na trénink.
8: Co jsi chtěl na fotbal?
7: Oči, budete se hádat, budeš dělat ty kliky a i ten, co žaluje, je vám to jasný?
8: Já nevím.
7: Hop!
9: A vím, že mám.
8: Nemáš! Máš kiky!
3: Tak kluci, tak mi řekněte, kdo je teďka nejlepší fotbalista?
10: Neymar,
11: Messi.
10: Ronaldo, Neymar.
3: Tady nejčastěji slyším Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar.
12: Neymar už teď není doc prime, neudělal skoro ani rainbow flick.
13: Ronaldo, teď je ve formě furt.
14: Ten je ve formě furt, ten dal nůžky přímo do brány, jo.
15: Ve 40 letech.
3: A dneska večer Ronaldo hraje, budete se dívat?
16: Já se budu dívat.
3: 2, 4, 6 vás tady je, tak mi zvedněte ruku, kdo si myslí,
17: že vyhraje Portugalsko?
3: Přesně.
17: 7.
18: Já?
17: 7.
3: A ty si myslíš, že vyhraje Španělsko?
18: Jo.
3: Takže 5-1.
17: Pro Portugalsko.
19: Já 3-1.
3: Typovali kluci z jihlavského týmu Monganggau. Z Kamenice nad Lipou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Život sklářů, českých sklářů v 18. století, to je téma, které otevřeme už za pár minut v dalším dílu pořadu Bejvávalo s Mírou Markem.

0: jsou.
1: Skupina Olympic v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Skladba Taky jsem se narodil bos a teď návrat až do 18. století.
2: Bejvávalo.
3: Pár střípků ze života českých sklářů v 18. století. Život skláře nebyl mnohdy růžový ani veselý. Řemeslo to bylo krásné, ale zvládnout ho bylo nesnadné. Práce u otevřeného ohně sebou navíc vždycky nesla určitá rizika. Zdravotní, ale nejen ta. Těch úskalí bylo povícero, nehledě na fakt, že samotná budova sklárny byla z převážné většiny postavena ze dřeva. I střecha byla ze šindelů. Pro případ požáru byla huť sice pojištěná, ale když se něco takového, nedej bože, stalo, nešlo jen o ono pracoviště, ale doslova i o život sklářů. Stalo se mnohokrát, že došlo k nejhoršímu. Pak se musel o pozůstalé po skláři, tedy o vdovy a sirotky, postarat nájemce nebo celá ta sklářská komunita. Bylo ale pravidlem, že ani v době neštěstí nebyl nikdo od řemesla sám. Huť se o své lidi a příbuzné, na nich závislé, pokud to jen trochu bylo možné, postarala. I pro staré a vysloužilé, nebo pro vdovy, se tam práce vždycky našla. Nebyla moc placená, ale k živobytí to stačilo. Mezi skláři měli takto zasažení členové rodin vždycky svoje místo. No a zítra, kterak se robotovalo.
2: Bejvávalo.
1: V dobrém dopoledni budeme pokračovat už za pár minut i s paní doktorkou Irenou Zemenovou. Další díl pořadu Minuta pro zdraví se tentokrát zaměří na opalovací krémy. A je časté používání opalovacího krému zdravé? I tuhle otázku otevřeme. No a v 9.45 startuje zámecké léto s Pavlem Kudrnou. Tak si ho nechte ujít a soutěžte s námi o krásné lákavé ceny. Jižní kříž a František Nedvěd právě teď pro vás. Hezké úterý s Českým rozhlasem Vysočina.

0: pro zdraví.
1: Je časté používání opalovacích krémů zdravé? Nejsou v opalovacích krémech chemické látky, které můžou při častém používání naopak uškodit a ohrozit naše zdraví?
2: Zrovna v opalovacích krémech bych škodlivé chemické látky neočekávala. Opalovací krém chrání před škodlivým UV zářením, musíme ho v létě používat opravdu často, během neopakovaně, obzvlášť když se koupeme a vymije ho voda. A pokožce spíše prospívá, protože zároveň tu pokožku vyživuje potom, co voda smyla ochranný filtr a vysušila ji. Zmínila bych tu i pozitivní vlastnosti krému po opalování, které pomáhají pokožce vyrovnat se s tou zátěží, které pro ní to záření představuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem.

0: A fantastický dřevěný trámový strop.
1: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
0: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
1: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
0: Proč ta svatba byla utajená?
1: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
0: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
1: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku, tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
0: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán, však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná... Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731-800-900, telefon číslo prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací část. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přejím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No, tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím. No,
0: tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, ne? Teď ten vysavač.
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synu.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím tak.
0: Dobře. Tak pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. V pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou. V pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky.
1: Děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Polné přibyla mlžítka, jejich pořízení navrhli sami obyvatelé. Prezident Petr Pavel se na summitu NATO zúčastní neformální večeře lídrů zúčastněných zemí i hlavního jednání Rady Aliance. Ukrajina i Rusko hlásí noční vzdušné útoky a bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. Vítejte u zpráv, které nachystal Jakub Diviš. Obyvatelé Polné se můžou v letních dnech ochladit díky novým mlžítkům. Město je nechalo nainstalovat na Husově náměstí a v areálu rybníka Peklo. Za jejich pořízení zaplatilo necelých 100 000 korun. S nápadem přišli sami obyvatelé a vybrali si ho v takzvaném participativním rozpočtu. Pokračuje nestranický místostarosta Martin Bohdálek.
2: Letošní rok jsme první rok koušeli participativní rozpočet, uvolnili jsme na to 3 miliony korun a bylo zhruba 5 projektů, které se postupně realizují.
0: Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany.
3: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
0: Jez Mazourov na řece Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku je nesjízdný. Někdo do něj dal mohutnou železnou traverzu, která brání proplutí. Vodákům tam hrozí zranění, místo musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka mohlo dojít k porušení zákona.
4: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sjízdná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
0: S majitelem jezu se nám ani přes opakované snahy spojit nepodařilo. Po včerejším útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli dva lidé, oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hinorov. Čtyři lidé hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. Podle tamního guvernéra po ukrajinském úderu zemřel jeden člověk a poškozená je energetická infrastruktura. Sport. Fotbalisté Belgie přehráli v osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy 4-1 a prošli mezi nejlepších 8 týmů turnaje. V další fázi nastoupí proti Španělsku, které porazilo Portugalsko 1-0. A sportovní ředitel brazilské fotbalové federace Rodrigo Caetano potvrdil, že navzdory vyřazení v osmifinále světového šampionátu s Norskem zůstane trenér Carlo Ancelotti v týmu. 76-letý Ital v květnu prodloužil smlouvu u mužstva až do mistrovství světa v roce 2030. Počasí. Černovice 20, Chotěboř 21 a Jihlava 22 stupňů, takové teploty teď naměříte na Vysočině. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně s průsvitnou oblačností a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Prahy do Brna u Velké Bíteše, kilometr 165, stojí nákladní auto v odstavném pruhu, dejte tam pozor. A na silnici z Jindřichova Hradce do Pelhřimova za Kamenicí nad Lipou provádějí silničáři údržbu a uzavírají tam pruh. Náš zpravodaj hlásí, že na vozy silničářů narazíte v delším úseku.
5: Teď aktuálně tam byl zametací vůz a kropící vůz a ještě jedno auto údržby byly tak nějak roztahaný, takže člověk minul dvě auta, myslel si, že další tam nebude a potom potkal zameták.
0: Tolik doprava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne, máme 4 minuty po 10. hodině, k tomu úterý, no a taky příběh z Vysočiny, co nás dneska čeká. V dnešním příběhu vás pozveme do dílny restaurátora nábytku. Co je vedlo k rozhodnutí pustit se do této často fyzicky náročné práce? Odpověď uslyšíte už za pár minut. A co na tom je nejzajímavější, že tím restaurátorem je žena.

0: Уличку в темноте.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: Taková truhlařina, to není jen chlapská práce. Anna Pokorná z Blažkova na Žďársku si za svou životní cestu vybrala restaurování nábytku. Pod jejíma rukama znovu ožívají staré skříně, komody nebo malované truhly. A když někde kus chybí, chopí se dláta a taky sekery.
3: V dílně s krásným vyřezávaným trámovým stropem stojím s Annou Pokornou.
4: Já jsem se k restaurování nábytku nadchla na základní škole, když jsme se rozhodovali, kam jít dál, tak jsem viděla v televizi reportáž, kde paní renovovala nějaký sekretář. Tak mě to tak jako zaujalo, ta myšlenka dávat život ještě těm starým věcem.
3: Jste tady úplně sama nebo máte pomocníky?
4: Jsem tady sama, tady měl děda dílnu, takže jsem si to tady postupně začala jako budovat, předělávat. Právě ten trámový strop vyřezávaný je nový, protože ten původní byl v havarijním stavu, bylo to strávený červotočem. Takže
3: vaše práce?
4: Moje práce, jo. Dokonce dřevo z našeho lesa, no, to jsem hrdá. Já mám strašně ráda Dušana Jurkoviče. Takže inspirace doslovna v Jurkovičově vile v Brně.
3: To mi to připomíná. Ano. I ta barevnost, zelená, červená. Já si představila ten Rožnov.
4: Chtěla jsem si to zkusit a měla jsem možnost tak kde jinde než na vlastním stropě. Že jo?
3: Já trošku popíšu vaši dílnu, jsou to dvě místnosti. Teď jsme v té menší nářadí. Tady visí, jsou to dláta, kleště, kružítka. Když půjdu do druhé místnosti, tak tady je složené dřevo.
4: Tady mám třeba ořech, z toho dělám třeba takové šperkovnice. Tady mám dub vedle toho, jasan. Mám zrovna na restaurování odkládací stole, který je vyrobený z třešňového dřeva, tak tady mám nějakou třešeň.
3: Teď je rozložený na jednotlivé součásti. To je prolezlé červotočem a opravdu na tom řezu je to, jak když rozlomíte perník.
4: A ještě na něm se podepsal takzvaně, jak říkáme s kolegy, kutil domácí.
3: Aha, někdo se snažil sám opravovat.
4: Tak, přesně tak. Když se podíváte proti světlu, tak tam vidíte takový ty očka od excentrické brusky. Je to ještě přetřený nějakým pravděpodobně nitrocelulózovým lakem, který teda tomu taky moc nepřidává.
3: Tak dělalo se to hlavně, aby se to lesklo.
4: Ano, přesně tak. Jo. Co je lesklý, to je hotový.
3: Čím začínáte?
4: Aby ten červotoč mi nepřeskočil do jiné zakázky, tak vždycky, než ten kus přijde do dílny, tak jedeme na ozáření, na radiační sterilizaci.
3: To bývalo někde u Prahy.
4: Je to v Zátokách u Prahy, ale my máme štěstí, máme to tady kousek do Veverské Bytýšky a tam jsou ochotní nám to ozařovat taky.
3: Ono prostě spravit stůl nebo malovanou truhlu do nějaké chalupy, i to je výzva.
4: Je. Já vždycky, když sem dovezu nějakou takovou truhlici, tak přijde babička, podívá se na to a říká: "No, takovou jsme doma měli taky, a pak jsme v tom měli kozu."
3: Co jste restaurovala, co se vám povedlo?
4: Na co jsem fakt teda jako pyšná, tak pár let zpátky jsme restaurovali oltář ve Švařci. To byla fakt moc hezká práce.
3: Přemýšlím o tom, jak jedna žena může pracovat sama v truhlářské dílně u Hoblice s velkými kusy nábytku.
4: Buď oslovuju studenty, anebo tady mám kurce mamku nebo babičku. A nebo zavolám kamarádům, třeba ať se staví.
3: Nezalitovala jste?
4: Někdy je to náročný. Jako popravdě vidíte, venku stojí hráně se dřevem. Někdo ho tam musel naskládat, občas je to potřeba odskládat. Takže to jsou právě chvilky, kdy si říkám, že jsem měla jít na Zlatníka. Mamka se tomu vždycky směje, že jsme mohli přerovnávat zlatý listy.
3: Z Blažkova Irena Šarounová, Český rozhlas.
2: Já k tomu všemu ještě doplním, že podrobnosti z této reportáže, včetně fotografií, najdete samozřejmě i na našem webu, a to vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut se budeme věnovat dalšímu zajímavému tématu, tak rozhodně zůstávejte i dále v naší společnosti, protože když se vydáte z Havlíčkova Brodu do malé vesničky Peršíkov, objevíte dřevěné vodní mlýny na potoku a kolegyně Adéla Zachová se na tohle místo vydala a za pár minut ho blíže představí nám všem. Tak si to nechte ujít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: U silnice mezi Havlíčkovou Borovou a vesnicí Peršíkov můžete najít dva dřevěné vodní mlýny. Ty se nachází podél potoku a obdivovat budete moci i krásnou řezbářskou práci. Adéla Zachová, regionální stopař, je už na místě, připravená a poví nám, co všechno tam můžeme zhlédnout. Krásné dopoledne přejeme.
2: Dobré dopoledne. Místo najdete velice snadno, protože je přímo u silnice, takže pokud se sem vydáte autem, stejně jako já, nemůžete ho minout. A přesný název tohoto místa je Pohádkový potůček a najdete tu miniaturní vodní mlýnky, které obývají pohádkové bytosti. Dva dřevěné mlýnky jsou plné pohyblivých figurek a ten horní mlýnek představuje peklo, jmenuje se Pekelec. Narazíte tu samozřejmě na čerta, dokonce i na čerta v kadibudce. A druhý dolní mlýnek, tak ten vás zase zavede do světa pohádek, kde uvidíte tříhlavého draka nebo čarodejnici, prince Bajaju, dlouhého, širokého a bystrozrakého a další. No a mlýnky se roztáčejí proudem vody a návštěvníci mohou sledovat, jak voda rozhýbává jednotlivá kola nebo zjišťovat, jak taková jednoduchá mechanika vlastně funguje.
1: Podle toho, co si nám popisovala, je tohle místo spíš určené dětem?
2: Samozřejmě pro děti je, nebo pro celou rodinu je tohle ideální místo, ať už si chcete odpočinout, protože je tu krásný klid, nebo objevit něco nového, ale myslím si, že i dospělí si tady najdou něco svého, protože jsou tu třeba krásné výhledy na přírodu a na zeleň.
1: Je tu taky nějaká otevírací doba, nebo tam můžeme vyrazit kdykoliv?
2: Je skvělé, že se sem dá dorazit opravdu kdykoliv, takže buď to může být konečný cíl vaší cesty, nebo jenom jedna ze možných zastávek vašeho výletu, takže si myslím, že tohle je obrovská výhoda tohoto místa.
1: S kolegyní Adélou Zachovou jsme se podívali do Peršíkova na pohádkové dřevěné vodní mlýnky. Děkujeme a přejeme krásný den, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Léto na Vysočině.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina už za pár minut nabídneme také další díl Babských rad. Tentokrát se zaměříme na pokojové rostliny.

0: skupina Rangers, chcete-li plavci, 3 minuty po půl jedenácté. Některé květiny nejsou jen na parádu. Naše dnešní babské rady představí zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí si taky s nejrůznějšími pachy.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlehčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A protože včera byl svátek, tak ho přivítáme ve vysílání dnes krátce před 11. hodinou. Řeč je o našem webeditorovi Vítor Hrdličkovi, který nám přiblíží, co všechno je nového na webu a taky na sociálních sítích. Tak si to rozhodně nenechte ujít.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: se podívám.
1: Tohle byl Pokáč v 10 hodin 45 minut. Noční cestování autobusem, světelný strom se stovkami uren, podzemí i otázka toho, zda mají mít vesnice s pár desítkami obyvatel vlastní radnici. Co nového najdete na našich digitálních platformách, nám už teď do studia přišel říct náš web editor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
2: Dobré dopoledne.
1: Začneme v Třebíči. Lidé tam už po půlnoci nemusí složitě schánět taxíky nebo chodit pěšky. Město totiž spustilo svou historicky první noční autobusovou linku.
2: Přesně tak. První spoj vyrazil minulé pondělí přesně 4 minuty po půlnoci od vlakového nádraží. A za půl hodiny objel skoro celé město. První pasažéři byli nadšení, protože jinak by museli platit drahé taxíky, do kterých se v noci navíc málo kdy dostanou. Samotný řidič autobusu Jakub Novák sice přiznal, že začínat jízdy o půlnoci je nezvyk, ale věří, že si on i cestující na linku rychle zvyknou.
1: Z Třebíče ale pojďme do Bystřice nad Pernštejnem, tamní hřbitov má zajímavou novinku. Jakou?
2: Je to kolumbárium v podobě svítícího stromu a je to teprve druhé takové kolumbárium v Česku. Pod zemí je místo na 600 uren a nad zemí stojí umělý strom, na kterém jsou světelné krystaly. Na video, jak tenhle svítící strom funguje, se určitě podívejte na našich sociálních sítích Facebooku i Instagramu.
1: To zní moc zajímavě. Na našem webu se pravidelně věnujeme oceněným v anketě Regionální potravina. Za svůj medánek ho získala i Pavlína Krátká. V čem je tak výjimečný?
2: Cukrářka na to šla totiž chytře. Její medánek je sice v podstatě medovník, ale peče ho z žitné mouky. Její manžel je totiž alergický na pšenici.

0: obyvatel. Ubušínek je samostatný a má vlastního starostu, zatímco sousední Ubušín spadá pod městy z Jimramov. Dokument s názvem Vesničko středisková řeší, jestli má ta zmíněná samostatnost vůbec smysl. Dokument najdete na našich sociálních sítích i webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Hostem dobrého dopoledne v tuhle chvíli u mikrofonu byl náš web editor Vít Hrdlička. Nemohla jsem si vzpomenout na tvoje jméno, víte, ale to nevadí, za týden se uvidíme zas. Doufám, že nemáš dovolenou.
0: Nemám.
1: Ty ne, ale já ano. Tak v tom případě se těším na Víta Hrdličku. Přejeme ti krásný den a zase brzy na viděnou, naslyšenou. Opatruj se.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Na Havlíčkobrodské zdravotnické škole zůstal i po navýšení kapacity velký převis. Přes 60 obcí si rozdělí krajské peníze na nové weby a kyberbezpečnost. A bude oblačno s teplotami do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy a Jakub Diviš. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazků bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
2: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
0: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Kraj postupně navyšuje kapacity na středoškolských zdravotnických oborech. Pro nadcházející školní rok vznikla další třída pro praktické sestry v Havlíčkově Brodě. Na celkem 50 míst se ale stejně hlásil víc než trojnásobek uchazečů.
3: Ta budova není nafukovací, pozemky kolem nemáme, takže spíš jsme teď to řešili, protože ještě ty děti jsou.
4: Vysvětluje ředitelka Havlíčkobrodské zdravotnické školy Radka Bouchalová, že zájemci o obor by byli, ale prostorových možností je méně. Kraj podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře kalkuluje i se současnou demografií.
5: Má klesat vlastně počet těch uchazečů, do budoucna celkově dětí, porodnost klesá, takže pokud se bavíme o nějakých přístavbách, tak nám to musí dávat smysl i výhledově.
4: Přesto kraj navyšování kapacit na zdravotnických oborech plánuje, a to nejen na středních, ale i na vyšších odborných školách. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Kraj Vysočina zaznamenal velký zájem obcí o příspěvek na informační a komunikační technologie. Ze 138 žádostí podpoří necelou polovinu. Samosprávy nejčastěji žádaly peníze na elektronické služby veřejné správy nebo na posílení kyberbezpečnosti.
6: Například Číchov na Třebíčsku chce na web převést správu různých poplatků nebo žádosti o povolení od občanů. Vedení Vysokých Studnic na Jihlavsku zase chystá rozvoj svých optických sítí. V kategorii kybernetická bezpečnost žádali o podporu i příspěvek. Organizace. Zastaralou technologii chce zlepšit a zabezpečit například základní škola Švermova ve Žďáře nad Sázavou. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Novým lídrem cyklistické Tour de France po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegorem, kterého tak Pogačar těsně předskočil i v celkovém hodnocení. A osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo, Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková z turnaje. Jem se loučí Marie Bousková.
1: Počasí.
0: V Třebíči teploměr ukazuje 23 stupňů, v Havlíčkově Brodě 24. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně s průsvitnou oblačností a oteplí se. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Českou Bělou a Kojetínem na Havlíčkobrodsku havarovalo osobní auto do stromu, na místě zasahují záchranáři. Na D1 ve směru na Brno, kilometr 165, stále překáží kamion v odstavném pruhu a se zdržením počítejte i dnes mezi Humpolcem a Pelhřimovem, a to obousměrně u obce Velký Rybník. Je kyvadlový provoz, řízený semafory a tvoří se kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Mám Máme 4 minuty po 11. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Léto je pro majitele psů a koček obdobím výletů, dovolených i dlouhých procházek. Právě teď ale také vstoupila v platnost novinka, která se týká všech pejskařů. Od července funguje centrální evidence psů. Co to znamená pro majitele, kteří už mají svého psa očipovaného, a jak své čtyřnohé parťáky ochránit před nástrahami letních měsíců? O tom všem si budeme povídat s dnešním hostem, a to veterinárním lékařem Přemyslem Novákem. Krásné dopoledne.
8: Dobrý den, krásné dopoledne.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne je veterinární lékař Přemysl Novák. My si společně budeme povídat nejenom o létu v souvislosti s domácími mazlíčky, ale pane doktore, začneme novinkou, která se týká všech majitelů psů. Od července funguje centrální evidence psů. Co to vůbec v praxi znamená pro ty, kteří mají svého psa očipovaného třeba už několik let? Musí teď něco dělat? Musí to nějak změnit?
2: Čip platí, pak když je funkční, tak není potřeba dělat vůbec nic. A je potřeba přijít na běžné očkování, které se dělá v termínu, takže nic neuchvátat, ale přijít opravdu přesně tehdy, když je potřeba očkovat proti vzteklině. No a veterinární lékař zavede to zvíře do centrální evidence.
1: To znamená, že tady stačí při té další nebo nejbližší přeočkovací akci.
2: Tak, a je dobré zkontrolovat čip, protože jestli je funkční, pak když není, tak se musí teda přečipovat. No.
1: Co to v praxi znamená, že ten pejsek bude mít ty čipy dva?
2: Může se to stát, tady je nefunkční, takže bude potom očipován funkčním čipem.
1: Na co by se vlastně ti samotní majitelé při tom zápisu měli připravit? Jak to bude probíhat? Co je nejdůležitější pro vás? A můžeme třeba i říct, v jaké finanční hodnotě se to pohybuje, to přečipování? Nebo je to u každého veterináře individuální?
2: Tak, to je individuální, o tom se jakoby rozhoduje každý veterinář sám. Jinak u toho očkování v podstatě stačí očkovací průkaz nebo pas, tam se zavede ta očkovací látka se potvrdí a přitom se provede ta registrace.
1: No, pro mě to v praxi znamená, že třeba do toho očkovacího průkazu mi přibude nová nálepka s číslem v rámci toho registru, nebo všechno zůstává stejné?
2: Ne, všechno zůstává stejné.
1: Všechno zůstává stejné.
2: Se udělá administrativní úkon, že se to pošle na centrální evidenci.
1: Bude to teď už mít takovou výhodu, že když se mi pes ztratí, že už mi ho v České republice najdou, jako před lety?
2: No, už konečně, protože tady bylo několik těch registrů, majitelé si to složitě registrovali. Všude možně a ty registry nebyly propojené, to znamená, že pak, když se pes ztratil, tak se museli obouvat všechny registry, jestli tam náhodou někdo něco nahlásil. Tady to bude centrální, to znamená, že ta evidence bude jedna, oficiální a bude to daleko snazší to zvíře dohledat.
1: Zároveň taky napadá ta věc, že v okamžiku, kdy si necháme tedy toho psa přečipovat, respektive zavedeme ho do té nové evidence, je pak třeba důležité si to i hlídat v případě, že třeba změníme trvalé bydliště a nahlásit to zase veterináři, aby on tam mohl upravit ty údaje.
2: No zase při dalším očkování je potřeba ty údaje opravit. Je to určitě vhodné. Když to někdo udělá aktivně dřív, tak samozřejmě je to lepší.
1: Tak teď už jsme přečipovaní úplně všichni, teď už víme, jak na to. Pojďme se vrhnout na léto, protože to už je v plném proudu. Když se řekne léto, s jakými zdravotními problémy psů a koček se ve vaší ordinaci asi teď nejčastěji setkávat?
2: No tak teď je nejhorší přehřátí, že? Protože je opravdu teplo a to přehřátí se v podstatě projevuje tak, že pes zrychleně dýchá, má překrvené sliznice, při nejhorším případě i skolabuje a má teplé končetiny, čumák. Jo. To se třeba liší od té únavy, která vypadá trošku jinak, to zvíře je apatické, trošku polehává, ale nejsou tady ty příznaky. Je vhodné změřit teplotu a podle toho se pozná, když je přes 39, že to zvíře je přehřáté.
1: Může to třeba znamenat i to, že zvířeti může následně pak hrozit úpal a jsem schopný to poznat? Vy už jste lehce ty symptomy naznačil, ale může mít i pes úpal?
2: Tak samozřejmě, je to živý tvor, jako každý jiný, a toto riziko hrozí stejně jako u lidí.
1: Tam mě napadí takové ty šílenosti, jak někteří lidé dělají, když mají pocit, že ten jejich pejsek je hodně téměř uvařený, takže hodit ho do studené vody, ochladit ho. Jsou tohle vůbec správné kroky? Nebo tomu psovi můžeme velmi ublížit?
2: Nejsou, že? Protože tady jsou opravdu velká rizika a to ochlazení se musí provádět poučeně.
1: Ano.
2: Takže nejlépe, ano, zvíře polít,
1: ano,
2: ale vlažnou vodou. V žádném případě ledovou, protože je potřeba nechat ten organismus odpařit, jo, to znamená to teplo. Někdy se doporučuje i ventilátor k čumáku, aby docházelo k cirkulaci toho vzduchu a samozřejmě do studené místnosti, že prostě okamžitě z toho teplého, horkého prostředí pryč. Jinak, co lidi dělají chyby, tak třeba zavalí do studeného ručníku, to je úplně nejhorší, protože tam se to v podstatě to zvíře zapaří a ten stav se ještě zhorší.
1: Jo.
2: Pak je dobré dávat tekutiny. No a potom další věc je hlídat si, aby neschladili moc, protože někdy se stane, že prostě chladí. Ale při 39 stupních Celsia, samozřejmě měřit v konečníku, už se to chlazení přestává praktikovat, protože by zase hrozilo, že se podchladí. Když jsem viděl, že opravdu to zvíře normálně podchladili.
1: Dokonce i podchladili. Hostem dobrého dopoledne je dnes pan doktor Přemysl Novák. Zůstávejte s námi i nadále. Za pár minut se zaměříme na další zajímavosti týkajícího se léta našich domácích maslíčků.

0: Podcast Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes veterinární lékař Přemysl Novák. My hovoříme o tom, jak se správně během léta starat o naše domácí mazlíčky. Před pár minutami jsme hovořili, že i pes může mít úžeh, že musíme hlídat jeho tělesnou teplotu v případě, že se nám to nezdá. Ale mnoho lidí vyráží se psem autem na dovolenou. Jak zvíře na delší cestu správně vůbec připravit? A jak často dělat ideálně přestávky?
2: Tak na cestu do zahraničí je potřeba mít pas. Mm-hmm. A platné očkování. No, to je samozřejmě nutné. A potom je důležité vzít se sebou krmivo, na které je to zvíře zvyklé. Protože nejhorší chyba je, když tam někde přijedou, začnou tam zhánět nějaké granule, tak hrozí nějaký trávicí problém. Samozřejmě optimální v klimatizovaném autě, to už dneska snad je standard. No a zastavovat tak po těch třech hodinkách, aby se mazlíček vyvenčil, protáhnul a trošku si odpočinul.
1: Uhum. Co by podle vás rozhodně nemělo chybět cestovní lékárnice pro psa nebo i kočku, protože i kočky řada lidí vozí na dovolenou.
2: No, je to teda trošku kontroverzní.
1: Vám se to moc nelíbí, co jsem pochopila, a asi s tím souhlasím.
2: No, protože kočka je vázaná tak nějak na to domácí prostředí a tohleto u ní spíš vyvolává stres. Uhum. Ale není to naštěstí časté, ale i takové případy bývají.
1: Tak co jim přibali do té lékárničky?
2: Tak samozřejmě u chronických pacientů léky, které pravidelně užívá, to je samozřejmě jasné, jo, nezapomenout, protože pak někde zhánět nemusí být úplně jednoduché. Je dobré u zvířat, které trpí kinetózou, použít nějak, si připravit nějaká antiemetika, to znamená léky proti kinetóze. Máme i veterinární verzi, takže ta je spolehlivá a funguje hezky. Jo, něco proti alergiím, nějaký zirtek, ditiaden, je to takové jako lehké antialergikum, ale může zafungovat. No. A důležité je potom něco a průjem, protože tam dochází často při změně mikroflory k trávicím problémům, takže nějaké živočišné uhlí nebo si pořídit u veterináře přímo lék proti průjmu určený zvířatům. A ještě důležitá věc, čerstvý peroxid na zvracení, protože někdy se stane, že tam opravdu pozřou něco, co nemají a zase zhánět veterináře nemusí být úplně jednoduché, takže se prostě aplikuje ten peroxid a to zvíře se vyzvrací. Doufujeme, že se to stává zřídka, ale i takový případ se stát může.
1: No pokud jdeme se zvířetem do zahraničí, na co bychom si vlastně měli dát a zároveň neměli zapomínat z hlediska zdraví a prevence, protože jsou některé země rizikovější přeci jenom kvůli různým parazitům nebo infekčním nemocem.
2: Tak určitě. Samozřejmě jižní země, že? Tam prostě je ten tlak těch nemocí daleko větší než u nás. A tam se to řeší preventivně, zejména kvůli takzvaným srdečním červům, které se tam vyskytují daleko, že jo, víc, i když už výjimečně i u nás v teplejších oblastech, ale je to výjimka. Ale tam je to relativně časté. Takže před cestou si pořídit preparát, který ochrání to zvíře proti těmto parazitům a po návratu odčervit a ještě pokračovat v nějaký ten týden v této léčbě.
1: Uhum. Léto je obdobím klíšťat. Jaké nemoci dnes nejčastěji přenášejí a jaká ochrana je vlastně podle vašich zkušeností nejvíce funkční, která je opravdu osvědčena?
2: Tak nejosvědčenější metodou jsou preparáty, které jsou dneska moderní a opravdu fungují skvěle a zaručeně, což je dobré, protože s tím byly pořád problémy s rezistencí. A jsou to preparáty na bázi moxidektinu, dneska běžně ve veterinárních ordinacích k vyzvednutí u veterináře mají to úplně všichni.
1: Co si pod tím mám představit? To jsou tablety nebo nějaké spreje?
2: Může to být ve formě tablet, ve formě kapek. Jo. U psů se většinou aplikují tabletky, které fungují buď to měsíc nebo tři. A u koček to bývá většinou kapka mezi lopatky, zase se stejným účinnou látkou. Ale protože kočičky mají trošku problém s přijímáním těch perorálních antiparazitik, tak se jim to kape za krk mezi lopatky.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne pan doktor Přemysl Novák.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem úterního dobrého dopoledne je veterinární lékař Přemysl Novák. My se teď dostáváme k další otázce, která k létu neodmyslitelně patří. Pane doktore, setkáváte se třeba i v létě s tím, že přichází majitelé mazlíčků s tím, že je bodla vosa, včela, dejme tomu i čmelák. A jak se vůbec tahle situace řeší? Je vždy nutné vyhledat odbornou pomoc?
2: No, to je dobrá otázka. Samozřejmě záleží, jak to zvíře na to bodnutí reaguje. Pakliže je jenom trochu bolestivé, cuká třeba nožičkou, tak a jenom to mírně oteče, tak to samozřejmě nemá co řešit, jo, ochladit, ono to spaskne. Ale může se pak stát, že přijde fakt silná reakce, to znamená oteče čumák, jo, takže ty pisky jsou nateklé, může docházet i k zhoršení dýchání. V tom případě je opravdu nutné to veterináře vyhledat a aplikovat nějaké protialergické léky, protože hrozí opravdu nějaké udušení.
1: Řada psů se ráda koupe, a to mnohdy nejenom v létě, v rybnících, v přehradách. Jaká zdravotní rizika mohou třeba ve stojaté vodě na naše psí miláčky číhat?
2: No tak nejhorší opravdu byly i úhyny, otravy ze synic. To znamená opravdu ne úplně do synicemi zamořených vod, ale do čistých, protože může dojít i k úhynu. Ve stojatých vodách znečištěných se může objevit vyrážka nebo nějaký kožní záněty. Pak takové ty hotspoty, to jsou takové ty alergické reakce, úplně krvavé skvrny na kůži. No a průjmy. To je velice časté tady z těchto vod. Pak samozřejmě s infekcí je to leptospiróza, kde v těchto stojatých vodách je velké riziko nakažení. Takže vyhledávat čistější vody.
1: No, v tuhle chvíli, když jste o tom mluvil, mě i napadlo, když jde člověk se psem na nějakou túru a ten pes si najednou vybere tu nejšpinavější kalužinu, ze které se chce napít, je dobré ho v tom podporovat, anebo raději tomu psovi vzít vodu taky sebou?
2: No, určitě vzít sebou vodu. Uh-huh. Jo, to je
1: na to mnohdy možná zapomínáme, že myslíme tak sami na sebe, ne na ty psí mazlíčky.
2: Bývá to tak, ano. Uh-huh. On se někde napije, ano.
1: Lidé si na dovolené rádi dopřávají grilování. To je další věc, která k létu neodmyslitelně patří. Jaké potraviny jsou ale pro psy a kočky ty nejnebezpečnější, přestože jim je majitelé často dávají jen jako na ochutnání?
2: No tak nejhorší samozřejmě to grilovací koření, sůl, to je extrémně nebezpečné, zvlášť třeba pro kardiaky ta sůl, protože dochází k dehydrataci. No a taky pozor na kosti. Někdy se stává, že opravdu dojde k tomu, že ten pes sežere nečekaně nějaké odhozené kosti a pak hrozí zácpy. No a potom průjmy z tohoto, protože to zvíře není zvyklé třeba určitý typ masa a při podření tučného a takhle okořeněného masa prostě často dojde k těm zažívacím problémům.
1: Jaké letní nástrahy číhají na naše domácí mazlíčky? O tom si dnes povídáme s veterinárním lékařem Přemyslem Novákem.

0: host Hely Dvořákové.
1: 4 minuty po 11:30 se k vám opět vracíme s dnešním dopoledním hostem, a to veterinárním lékařem Přemyslem Novákem. Dostáváme se k další otázce. Jsou, pane doktore, nějaká plemena nebo i starší zvířata, která jsou na letní vedra citlivější třeba než jiná, že patří do té takzvané rizikové skupiny?
2: Tak určitě, tak taková všeobecně známá věc, to jsou ty pejsci s krátkým čumákem, jak je tam zkrácené, jsou tam zkrácené ty dýchací cesty, tak v těch vedrech to těžko udýchají, takže tady ty brachycefalická plemena jsou na to nejvíc náchylná z těch plemen. No a potom z těch zdravotních problémů jsou to kardiaci, to je samozřejmě taky všeobecně známá věc. Ano. Každý, kdo má doma kardiaka, ví, že v těch vedrech prostě ty zvířata opravdu docela trpí a musí se na to dávat pozor. No a potom třeba i pacienti s onemocněním ledvin, protože tam zase hrozí dehydratace. A v podstatě každé chronické onemocnění v tomto počasí je potřeba brát potaz a ta zvířata šetřit. No a jak jste říkala správně, starší zvířata, ty samozřejmě to snáší také hůř.
1: Jaké letní úrazy řešíte v tom letním období nejčastěji? Jsou to pořezané tlapky, poranění při různých výletech nebo úplně jiné úrazy?
2: No, v podstatě to, co jste řekla, tak to je. Akorát bych k tomu ještě přidal, dost často bývá vzhledem k větším aktivitám těch zvířat úrazy pohybového aparátu, to znamená zlomeniny, různé i třeba vykloubení a nebo natržení vazu. Jo, tady to je velice časté v těch letních aktivitách. V zimě sice taky hrozí na ledu, ale při těchto aktivitách je to časté. No potom autourazy, to se týká nejenom psů, ale hlavně i koček, takový ty, co se volně pohybují, těch autourazů řešíme hodně. Byla taková i rarita kolourazy, že opravdu majitelka si přejela vlastního psa na kole a taky to nebylo úplně jednoduché potom to řešit.
1: No to si myslím. Možná pojďme ještě i připomenout, jak se správně třeba starat o psí packy v tom teplém, hodně teplém počasí, jestli vůbec s tím sem vycházet na chodníky, protože někdo má tu tendenci ve městě ho venčit a psovi hoří tlapky.
2: Ano, přesně, to je dobrý dotaz, to se musí samozřejmě brát potaz. Asfalt rozpálený je pro ty tlapky problém. A v podstatě i na tom rozpáleném asfaltu hrozí přehřátí, protože z toho asfaltu jde intenzivní teplo a to zvíře, jak je nízkou země, tak je vystaveno extrémním teplotám.
1: Takže takovou sauničku si dám při každé vycházce.
2: No, ale
1: nechtěnou.
2: Nechtěnou, ale
1: existuje nějaký přeci jenom letní problém, možná jsme ho teď otevřeli, který majitelé dlouhodobě podceňují, ale vám, odborníkům, veterinářům, přidělává nejvíc práce? No, je nějaký takový?
2: Je to taková úsměvná věc, ale je docela vtipné, že jsme teď hodně řešili problémy, že pes pozřel špejle od nanuku.
1: Špejle od nanuku?
2: Ano, zvraceli jsme několik špejlí od nanuku. Protože já jsem přemýšlel, jak je to možné, protože většina poučních majitelů prostě tu špejli drží a nechá to, když už teda trošku toho nanuku tomu pejskovi dopřeje, tak mu to nechá ulízat a někteří mu to hodí na zem a pes to sežere s tou špejlí. No.
1: Takže prosím vás držet, do poslední chvíle držet, když už.
2: A nepřehánět to, a nepřehánět. Jo, jenom trošku prostě párkrát líznout a ten cukr není pro ty zvířata dobrý.
1: Tak dneska už existuje i psí zmrzlina, můžete to řešit touhle formou.
2: A tak když není k dispozici, tak pár líznutí.
1: Dovolím si na závěr takovou otázku, kdybyste měl posluchačům dát 3 nejdůležitější rady, aby jejich pes nebo kočka nebo domácí mazlíček prožili léto bez zdravotních komplikací. Jaké 3 rady by to byly?
2: Tak asi nejdůležitější, že samozřejmě v těchto vedrech nepřehřát, hlídat ty chronické pacienty a ty starší zvířata, potom hlídat i tu potravu, aby ty psi nepozřeli to, co nemají, anebo na co jsou zvyklí, protože v těchto jakoby aktivních dnech to hrozí častěji a zvracení a průjmy řešíme teďka docela často. Pak ještě jednou připomínám ty špejle od nanuku, protože teď to bylo opravdu docela intenzivní. A taky pozor na pecky od broskví. Kolikrát jsme řešili i pecku od broskví a tam je trošku problém, protože z toho zažívacího aparátu se těžko dostává, může dojít i k nějaké operaci.
1: Takže když broskev, tak bez pecek.
2: Tak. No samozřejmě ne, že by někdo dával pecku, ale
1: je to vůbec dobré dávat psovi broskev?
2: Tak trošku může.
1: Trošku může, ale bez pecky.
2: Ale bez pecky.
1: Domluveno. Já moc děkuji za to, že jste dnes byl naším hostem, že teď jsme připraveni i v souvislosti s domácími mazlíčky na tu letní sezónu, která je před námi hlavně v rámci letních prázdnin. Hostem našeho vysílání byl dnes veterinární lékař Přemysl Novák. Díky moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou, taky děkuji. Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel. První česká studentská družice Kostka dnes začala svou vesmírnou misi. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Hvězdný Ronaldo potvrdil, že další světový šampionát nepřidá. Dnešní den bude oblačný a srážky se objeví jen výjimečně. Místy i silnější vítr. Teplotní maxima 28 stupňů. Zprávy v poledne začínají, vítá vás u nich Tomáš Kolátor. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary. Každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
2: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
3: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
2: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
4: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
2: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Řidiči můžou využít nové parkoviště u centra Nového Města na Moravě. Plocha u základní umělecké školy dřív sloužila jako neoficiální odstavný plácek. Město tam nechalo udělat nový povrch. K parkovišti nechalo udělat i umělé osvětlení a chodník, který vede na náměstí. Na parkoviště řidiči vjedou z Brněnské ulice a je bezplatné, vysvětluje bezpartijní starosta Michal Šmarda.
5: To je v bezprostřední blízkosti náměstí. Pro toho, kdo chce zaparkovat zadarmo nebo kdo vede děti do zušky, tak bude sloužit právě nově vybudované parkoviště, které je zcela bezbariérové s bezbariérovým přístupem na náměstí.
0: První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavil ji tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
6: Kostka Oasis Alpha. Separation confirmed.
7: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
8: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
9: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
8: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v mixzóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
10: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
0: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1.
1: Počasí.
0: Aktuální teplota v Jihlavě je 24 stupňů, v Počátkách nebo Libici nad Doubravou 25. Dnes bude spíše oblačno, místy ale i polojasno. Pravděpodobnost srážek je malá. Pokud se dnes kapky deště objeví, tak na severu regionu. Teploty dnes naměří 25 až 28 stupňů a vítr místy zafouká až 18 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Projíždějte opatrně Mrákotínem na Jihlavsku, silničáři tam upravují dopravní značení. Nehody v regionu hlášené nemáme. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Je to tady, máme 5 minut po 12. hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vás je nadále zdraví Hela Dvořáková a právě teď startují písničky pro Vysočinu. Písničky na vaše přání, klidně už berte do ruky mobilní telefony a vytáčejte telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. K dispozici jsou i SMSky, ty posílejte na telefonní číslo 90 011 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků. A tou třetí variantou, také velmi oblíbenou, je přímo náš web vysočina.rozhlas.cz. I odsud můžete svoje písničkové přání poslat.
1: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte Písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Před námi tu je další písničkové přání, respektive první písničkové přání dnešního dne, abych se do toho úplně nezamotala, tak si ho pojďme poslechnout. Krásný den, prosím o píseň Traktor od Vysacího zámku pro Jozívka Smrčku z Radňova k dnešním narozeninám. Milý Jozívku, přejeme ti hodně zdravíčka, radosti, smíchu, taky božího požehnání a ať jsi stále veselý a šťastný. Máme tě moc rádi. To ti přeje tvoje celá rodina. Tak já jsem hledala, ale Vysací zámek jsem bohužel nenašla. Tak doufám, že Jozívka potěšíme, i když mu pustíme místo traktoru aspoň malo traktor. Doufejme. A přejeme jen to nejlepší.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je tady další písničkové přání. Ahoj rádio, prosím o písničku od Triky a Povery, Šíp, Uhlíř, Janů, děkuji za hrání, Petr z Jihlavy. Tak já doufám, že to je Ital nezná ten zázrak. Zdravíme do Jihlavy a přejeme krásný den.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme pokračovat dalším písničkovým přáním. Chtěl bych jen tak pro radost a pro romantiku zahrát písničku od Lucky Bílé, Tichý déšť. Díky, Marek. Tak Marku, tady je Lucka Bílá.

0: Lucie Bílá a Tichý déšť v písničkách Pro Vysočinu. I vy si můžete nechat zahrát písničku, kterou máte rádi. Telefonní číslo sem k nám je 22 155 49 99.
1: Písničky Pro Vysočinu.
0: A máme tu další písničkové přání od Jarka. Zahrajte prosím pro všechny dnešní oslavence a všechny posluchače vzpomínkovou písničku Gondola, kterou v roce 1971 naspívala Naďa Urbánková. Tak zdravíme Jarka do Třeště za další krásný výběr písně a posíláme naši Naděnku.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Tak a jdeme plnit další písničkové přání. Prosím, zahrajte pro dvě moje super holky, tedy mou dceru Elišku a skvělou manželku Martinku, písničku I Saw the Light. A bude to od Honzy. Těším se na naši společnou dovolenou. Opět si to užijeme jako vždycky. S láskou, Honza. No tak my posíláme tuhle písničku, k tomu není co dodat, jenom mějte se rádi a užijte si tu letní dovolenou, která je před vámi. A my všichni vám tiše závidíme.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Vypadá to, že mi tady zamrzl telefon, ale klidně volejte 22 155 49 99, ale to, co funguje naprosto fantasticky, je web vysočina.rozhlas.cz, odkud neustále posíláte písničková přání a za to vám patří velký dík. Já už vím, že budeme hrát krásnou skladbu od Síla, Kiss from the Rose, a je tady krásný přání. Můžete prosím pro naši kolegyňku Magdu zahrát Síla. Dneska slaví krásné, kulaté 55. narozeniny a my jí chceme popřát hodně štěstí, zdraví a lásky a říct jí, že jsme moc rádi, že jí máme. Holky, no tak holky, posíláme Síla.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu budeme hrát Karla Gotta a Beatles, a co se píše v písničkovém přání. Prosím, zahrajte pro našeho nejlepšího dědečka Dušana Petříka k dnešním narozeninám písničku od Karla Gotta Beatles. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a máme ho moc rádi, celá rodina. A posílají vnoučata velkou pusu, to je tady dodatek. Tak my přejeme samozřejmě taky jen to nejlepší. No a tady je ten Karel Gott.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu tu máme bleskové SMS-kové přání. Linduško, přejeme ti k tvým 25. narozeninám jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Prosím, zahrajte Příběh nekončí. Posíláme písničku.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte Písničky pro Vysočinu. V tuhle chvíli už zdravíme Františka. Františku, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, hezké odpoledne. Já vás všechny zdravím. A já bych prosím vás dneska v úvodu chtěl moc poděkovat kuchařkám JZD, nebo ZD, jak se to teďka jmenuje, Hodice. My tam teďka od nich bereme obědy. A opravdu dneska jsem si pochutnal. Děkuju pěkně a uděluji vám všem pomyslný řád vařečky zlaté.
1: Co jste měl dobrého, Františku, to nám musíte říct.
2: Měli jsme uzenou polévku s telecínskými nudlemi a potom jsme měli bramborový knedlík, zelí a kus uzeného masa. A tak to bylo dobrý.
1: To je provokace, panečku, ještě jsem neobědvala. Děkujeme, Františku. Děkujeme za zpestření dnešního odpoledne a co budeme hrát a pro koho? Vlastně pro ty kuchařky, protože jsou skvělý, mají zlatý ruce holky.
2: No taky a já bych to chtěl ještě takhle. Včera už to bylo 14 let, co tragicky zahynul můj synovec Petr Kolář Čeště, tak na jeho památku.
1: Posíláme písničku od Michala Tučného.
2: Jo.
1: Mějte se krásně, Františku, opatrujte se a držte se. Naslyšeno.
2: Děkuju, děkuju, naschledanou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu teď zdravíme Marušku z Havlíčkobrodska. Maruško, hezké odpoledne přejeme.
2: Přeju hezký odpoledne a přeju všem krásný den a dávám zahrát pro radost písničku od Milana Drobného na Horách se to jmenuje, myslím.
1: Ano, je to tak, našla jsem písničku, jmenuje se Na Horách, říkáte to dobře. Jak si užíváte, Maruško, úterní den?
2: Odpočívám, já jsem jako důchodkyně, tak to mám dělat.
1: To je krása, odpočívat, to je ideální, odpočívat pěkně, relaxovat, tak ano. To má být. Tak k odpočinku a taky úterní pohodě, Milan Drobný, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Ano. Děkuju, nashledanou.

co je ze nachlazení strach. Sem tam sice spadnu je jako hnilička, než se zase postavím je pouze chvilička. Na lyžích jsem démon, to ví sám Krakonoš.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Pouliční muzikanty hledá radnice Vežďáře na Sázavou. Více si řekneme zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pokračují písničky pro Vysočinu, před námi ještě poslední písničkové přání. Prosím, zahrajte Vladimíra Mišíka a Jednohubky pro moje rodiče, protože jsou úžasní a celé léto budou hlídat našeho Vojtíška. No tak to přejeme pevné nervy rodičům a posíláme Vladimíra Mišíka a Jednohubky za odměnu. No a pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková. Budu se na vás těšit opět zítra, tak naslyšenou.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj plánuje posilování zdravotnických i technických oborů. Inflace v Česku v červnu zpomalila. Na filmovém festivalu v Karlových Varech má premiéru snímek sester Geislerových Dvě deci duše. Dnešní den bude oblačný a srážky se objeví jen výjimečně. Místy i silnější vítr. Teplotní maxima 28 stupňů. Odpolední zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den. Kraj Vysočina postupně rozšiřuje kapacity potřebných středoškolských oborů. Pro nadcházející školní rok přibyla jedna třída pro praktické sestry v Havlíčkově Brodě. Kromě zdravotnické oblasti se kraj zaměřuje i na technické obory. Pokračuje náměstek hejtmana z hnutí ANO Pavel Řehoř.
2: Vzhledem k tomu, že nás tady čeká vlastně výstavba Dukovan a i další jako důležité investice, tak my se snažíme teďka podporovat více i ty technické oblasti, technické obory.
1: Další středoškolská místa připravuje kraj na rok 2027. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Na mezinárodním filmovém festivalu má premiéru český film Dvě deci duše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová a producentka Anja Geislerová.
3: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakýma lidma.
4: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a vzal jí básně ve francouzštině.
5: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádrokarton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen neboli Od knížky k plátnu a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varu přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede tři snímky a převezme křišťálový globus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistu Jiřího Lehečku čeká ve Wimbledonu dohrávka přerušeného osmifinále proti Němci Zverevovi. Ten ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakaové.
0: Počasí.
1: V Náměště nad Oslavou a při Byslavi je 25 stupňů, v Telči 27. Dnes bude spíše oblačno, místy ale i polojasno. Pravděpodobnost srážek je malá. Teploměr naměří 25 až 28 stupňů a vítr místy zafouká až 18 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 162. kilometru ve směru na Brno máme hlášenou dopravní nehodu. A opatrně pak i mezi Třesovem a Náměští nad Oslavou, i tam se havarovalo.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, a jak budeš zpívat? Ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zone ich aufm stopy. To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne. Ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě. Budete. A zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, kteří na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako soulová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál. A všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit. A je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový. A tak a k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy. A to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu, tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě, ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovával, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamence, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, že ale kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympic, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát v muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru, tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, si chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře, ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože že ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice. A i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělala se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to ne, takhle ne. Řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem to potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, zase jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju, já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte. A já,

0: Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první, já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
1: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
0: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
1: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
0: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
1: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
0: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
1: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
0: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kriminalisté na Třebíčsku znovu dopadli 28-letého distributora drog. Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. První česká studentská družice Kostka dnes začala svou vesmírnou misi. V noci bude poprchávat kránu, ale srážky ustanou. Během zítřka se pak vyjasní. Teploty až 25 stupňů. Na řadě jsou pravidelné zprávy. Dění pro vás sleduje Tomáš Kolátor. Stejného dílera pervitinu a marihuany už podruhé zadrželi policisté na Třebíčsku. Pachatele poprvé dopadli před necelými dvěma měsíci. Po propuštění ale muž s prodejem zakázaných látek pokračoval. Kriminalisté ho proto minulý týden znovu zajistili a rozšířili jeho trestní stíhání. Za distribuci drog mu hrozí až 5 let vězení, pokračuje krajská policijní mluvčí Jana Kroutilová.
4: My jsme podávali podnět státnímu zástupci na návrh na podání na vzetí do vazby. Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby obviněného, nicméně soud rozhodl o propuštění.
2: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
5: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
2: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutého jedinou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavil ji tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
6: Kostka Oasis Alpha, separation confirmed.
7: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
8: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
9: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetry o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
8: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v mix zóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
10: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
2: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. Dnes v 18 hodin českého času osmifinálový duel rozehraje Argentina s Egyptem a o 4 hodiny později Švýcarsko s Kolumbií.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou je aktuálně 25 stupňů, v Dukovanech anebo ve Velkém Meziříčí 28. Dnešní noc bude spíše zatažená a kolem půlnoci se spustí déšť. Především na severozápadě kraje. Ochladí se na 13 stupňů, k ránu srážky ustanou. Dopoledne se protrhá oblačnost a přes středeční den už se vyjasní. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici mezi Třesovem a náměstí nad Oslavou se stala nehoda auta a na místě probíhá vyšetřování. Na 89. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno pak stojí porouchaný nákladák v odstavném pruhu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Za chvíli vás naučíme péct ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou. Tuhle pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu po svém cukrář Vojtěch Vrtěška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré úterní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od paní Vlasty Pospíšilové z Drnovic na Jižní Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho, a toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlehanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, jak křehká.
3: Jako... Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: Rozhodně souhlasíme. Recept na ně, tedy na ořechové trubičky plněné pařížskou šláčkou podle Vojtěcha Vrtěšky, najdete i na adrese www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Vlasty Pospíšilové z Drnovic. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na prvním místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče kuchař Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme hráli skupinou Katapult Někdy příště. Rychlejší cesta ke svalům může skončit i na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Jaké další škody můžou anabolika napáchat, to vám řekneme za chvíli.
1: Uliční muzikanty hledá radnice Vežďáře na Sázavou. Více si řekneme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré úterní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jen o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problémy, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzické aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
3: Zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval. Ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.

V dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme do dílny restaurátorky nábytku. Co jí vedlo k rozhodnutí pustit se do této často fyzicky náročné práce, to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina už za několik málo minut. Do té doby vám ještě zaspívá v našem vysílání se

0: Posloucháte Na vlnách. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Truhlařina není jen chlapská práce. Anna Pokorná z Blaškova na Žďársku si za svou životní cestu vybrala restaurování nábytku. Pod jejíma rukama znovu ožívají staré skříně, komody nebo malované truhly. A když někde kus chybí, chopí se dláta i sekery.
2: V dílně s krásným vyřezávaným trámovým stropem stojím s Annou Pokornou.
3: Já jsem se k restaurování nábytku nadchla na základní škole, kdy jsme se rozhodovali, kam jít dál. Tak jsem viděla v televizi reportáž, kdy paní renovovala nějaký sekretář. Tak mě to tak jako zaujalo, ta myšlenka dávat život ještě těm starým věcem.
2: Jste tady úplně sama nebo máte pomocníky?
3: Jsem tady sama, tady měl děda dílnu, takže jsem si to tady postupně začala jako budovat, předělávat. Právě ten trámový strop vyřezávaný je nový, protože ten původní byl v havarijním stavu, bylo to strávený červotočem. Takže
2: vaše práce?
3: Moje práce, jo. Dokonce dřevo z našeho lesa, no, to jsem hrdá. Já mám strašně ráda Dušana Jurkoviče. Takže inspirace doslovná v Jurkovičově vile v Brně.
2: To jo, mi to připomíná. Ano. I ta barevnost, zelená, červená. Já si představila ten Rožnov.
3: Chtěla jsem si to zkusit a měla jsem možnost tak kde jinde než na vlastním stropě. Jo.
2: Já trošku popíšu vaši dílnu, jsou to dvě místnosti, teď jsme v té menší, nářadí tady visí, jsou to dláta, kleště, kružítka. Když půjdu do druhé místnosti, tak tady je složené dřevo.
3: Tady mám třeba ořech, z toho dělám třeba takové šperkovnice. Tady mám dub vedle toho, jasan. Mám zrovna na restaurování odkládací stole, který je vyrobený z třešňového dřeva, tak tady mám nějakou třešeň.
2: Teď je rozložený na jednotlivé součásti. To je prolezlé červotočem a opravdu na tom řezu je to, jak když rozlomíte perník.
3: A ještě na něm se podepsal takzvaně, jak říkáme s kolegy, kutil domácí.
2: Aha, někdo se snažil sám opravovat.
3: Tak, přesně tak. Když se podíváte proti světlu, tak tam vidíte takový ty očka od excentrické brusky. Je to ještě přetřený nějakým pravděpodobně nitrocelulózovým lakem, který teda tomu taky moc nepřidává.
2: Tak dělalo se to hlavně, aby se to lesklo.
3: Ano, přesně tak. Jo. Co je lesklý, to je hotový.
2: Čím začínáte?
3: Aby ten červotoč mi nepřeskočil do jiné zakázky, tak vždycky, než ten kus přijde do dílny, tak jedeme na ozáření, na radiační sterilizaci.
2: To bývalo někde u Prahy.
3: Je to v Zátokách u Prahy, ale my máme štěstí, máme to tady kousek do Veverské Bytýšky a tam jsou ochotní nám to ozařovat taky.
2: Ono prostě spravit stůl nebo malovanou truhlu do nějaké chalupy, i to je výzva.
3: Je. Já vždycky, když sem dovezu nějakou takovou truhlici, tak přijde babička, podívá se na to a říká: "No, takovou jsme doma měli taky, a pak jsme v tom měli kozu."
2: Co jste restaurovala, co se vám povedlo?
3: Na co jsem fakt teda jako pyšná, tak pár let zpátky jsme restaurovali oltář ve Švařci. To byla fakt moc hezká práce.
2: Přemýšlím o tom, jak jedna žena může pracovat sama v truhlářské dílně u Hoblice s velkými kusy nábytku.
3: Buď oslovuju studenty, anebo tady mám kurce mamku nebo babičku. A nebo zavolám kamarádům, třeba ať se staví.
2: Nezalitovala jste?
3: Někdy je to náročný, jako popravdě vidíte, venku stojí hráně se dřevem. Někdo ho tam musel naskládat, občas je to potřeba odskládat. Takže to jsou právě chvilky, kdy si říkám, že jsem měla jít na Zlatníka. Mamka se tomu vždycky směje, že jsme mohli přerovnávat zlatý listy.
2: Z Blaškova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že reportáž včetně fotografií najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. I letos putujeme po našich zámcích. Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. Kam se vydáme dnes, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody

0: Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
1: Proč ta svatba byla utajená?
0: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
1: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
0: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
1: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Studenti dnes zahájili dobrovolné vojenské cvičení. Odsouzené z věznice ve Světlé nad Sázavou se rekvalifikovali na pracovnice v sociálních službách. Odvolací soud ve Francii uznal Marine Le Penovou vinou ze zneužití veřejných prostředků. V noci bude poprchávat kránu, ale srážky ustanou. Během zítřka se pak vyjasní. Teploty až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Víc než 1100 středoškoláků z celé republiky dnes nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. K útvarům jich letos přišlo o zhruba 400 víc než v loňském roce. Například u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se počet dobrovolných branců od minulého roku zdvojnásobil.
3: Čekám hodně disciplíny, hlavně ten tvrdý výcvik.
4: No, čekám velkou fyzickou námahu, málo spánku.
5: Formují své představy o nadcházejícím měsíci někteří ze 128 středoškoláků, kteří v úterní ráno přišli před bránu kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Jejich velitel Filip Šilhan ale upozorňuje na to, že jsou i tvrdší výzvy, než je fyzická příprava nebo nedostatek spánku.
6: Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. A jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii.
5: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: 10 odsouzených žen ze světelské věznice dokončilo kurz na pracovníka v sociálních službách. Jedna z nich už má v oboru domluvené pracovní místo. Poptávka po zaměstnancích v sociální oblasti je veliká. Rekvalifikace odsouzených tak organizacím pomůže. Podle ředitelky věznice Moniky Myšičkové je výhodná na nový start po výkonu trestu.
7: Pořád vlastně tady je ta jako bezúhonnost v různých oborech a zaměstnavatelé je nezaměstnají, což z hlediska budoucnosti pro ně není optimistické, často spadnou k páchání trestné činnosti opětovně, protože prostě se nemohou uživit. Tady budou mít oficiální práci.
1: Sociální služby můžou přijímat zaměstnance se záznamem v rejstříku od léta 2024. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Z 3letého trestu odnětí svobody bude muset Marine Le Penová 1 rok nosit sledovací zařízení a 2 roky stráví v podmínce. Sport. Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
8: Nemyslím, že byla indisponovaná, jakože za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3. A hokejový útočník David Kempf bude hrát za extraligový Litvínov. Po odchodu ze zámořské NHL podepsal na severu Čech 3letou smlouvu. Počasí. Pelhřimově a Hubenově mají 25 stupňů, v Dukovanech 29. Dnešní noc bude spíše zatažená a kolem půlnoci se spustí déšť. Především na severozápadě kraje. Ochladí se na 13 stupňů. Kránu srážky ustanou. Dopoledne se protrhá oblačnost a přes středeční den už se vyjasní. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 89. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno v odstavném pruhu stojí nákladní auto. Jeďte úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jste na vlnách dobrého úterního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce po 15. hodině. Dětské domovy, ze kterých měly děti odjet na zrušený tábor Aurora, dostanou první peníze. A to díky veřejné sbírce. Podrobnosti vám nabídneme už za chvíli v našem vysílání.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Je časté používání opalovacích krémů zdravé? Nejsou v opalovacích krémech chemické látky, které můžou při častém používání naopak uškodit a ohrozit naše zdraví?
2: Zrovna v opalovacích krémech bych škodlivé chemické látky neočekávala. Opalovací krém chrání před škodlivým UV zářením, musíme ho v létě používat opravdu často, během dne opakovaně, obzvlášť když se koupeme a vymije ho voda. A pokožce spíše prospívá, protože zároveň tu pokožku vyživuje potom, co voda smyla ochranný filtr a vysušila ji. Zmínila bych tu i pozitivní vlastnosti krému po opalování, které pomáhají pokožce vyrovnat se s tou zátěží, které pro ní to záření představuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: muzikanty hledá radnice Vežďáře na Sázavou. Více si řekneme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dětský domov v Jemnici podal trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině minulého týdne totiž dětem zrušil v den odjezdu pobyt a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Celkem 11 domovů napříč Českou republikou přitom zaplatilo na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Peníze se jim teď vrátí aspoň díky veřejné sbírce. Podrobnosti sleduje redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Přestože sbírka začala teprve minulý týden ve čtvrtek, požadovanou částku se podařilo vybrat ještě ten týžden a zájemci přispívali dál. Teď už je sbírka uzavřená a po sečtení peněz se ukázalo, že do ní lidé poslali o 600 tisíc korun více, než byla původně stanovená částka ve výši 2 milionů korun. Podle ředitelky Jemnického dětského domova Jiřiny Kýnelové je autor sbírky v kontaktu s dotčenými domovy a společně domlouvají termín předání peněz.
2: Naše paní účetní je provázaná s týmem s panem Slavatou a ten nám slíbil, že do konce tohoto týdne nám peníze přijdou na účet. Už vlastně zájemně řeší sponzorskou smlouvu.
1: Peníze dětské domovy použijí na uhrazení náhradních táborů nebo na nečekané náklady, které jim vznikly například okamžitým obnovením plného provozu a stažením personálu z dovolených. Když se vrátím do Jemnického dětského domova, ředitelka zaplatila organizátorovi tábora Aurora 130 tisíc korun. Vyzvala ho, aby peníze vrátil do 6. července. To neudělal a tak dnes podala trestní oznámení na policii.
0: Je to jediné trestní oznámení na organizátora táboru Aurora?
1: Není. Jemnice se podle školského ombudsmana Štěpána Jílky připojila k většině ostatních dotčených ředitelů domovů, kteří už oznámení podali. Sám zatím trestní oznámení nepodal. Další postup bude ale záležet na spolupráci s dotčeným organizátorem, se kterým se mu podařilo spojit. A teď o situaci jednají, pokračuje Jílka.
3: Moje stanovisko je poměrně jasné. Já potřebuji, aby vlastně vrátil veškeré prostředky dětským domům, který se to týkalo. Panuje shoda na tom, že co se týče těch prvních zrušených turnusů, tak tam ten postup takový bude. Co se týče těch dalších dětských domů, tak tam momentálně vlastně jednáme, jaký ten postup a jaké další kroky budou navazovat.
1: Celkově se chystalo odjet na tábory Aurora podle Jilka téměř 150 dětí. Jen na první turnus jich bylo přihlášených téměř 50.
0: Podařilo se zasaženými dětskými domovy nebo domovům sehnat pro děti nějaký náhradní program?
1: Ano, a všem. Například 6 dětí z Jemnického dětského domova, které měly odjet minulý týden, si právě užívá léto na jiných táborech. I přes nešťastnou situaci je ředitelka dojatá, jak společnost zareagovala, ať příspěvkem ve sbírce nebo jen pomocí.
2: Musím říct, že se zvedla obrovská vlna solidarity. Volali mi z mnoha dětských táborů, že by byli schopni nám děti jako dodatečně nabrat, ale my už jsme si to vlastně zařídili po své linii.
1: Dětskému domovu v Jemnici se už navíc povedlo zajistit náhradní tábor i pro dalších 6 dětí, které měly na zrušený pobyt odjet v pozdějších turnusech.
0: A podrobnější informace zjišťovala naše redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Krátce po půl čtvrté ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Sklářské řemeslo bylo vždy náročné, ostatně taky má tady na Vysočině velkou tradici. Práce v horku, ale i další rizika velmi často přinášela sklářům a taky dalším, kteří v těchto podnicích pracovali. Například i to, že většina skláren byla dříve ze dřeva a to v kombinaci s rozhaveným sklem a teplem představovalo velké riziko. O historii právě tohoto odvětví se dnešním bejvávalo. Rozvypráví Miroslav Marek.
1: Bejvávalo. Pár střípků ze života českých sklářů v 18. století. Život skláře nebyl mnohdy růžový ani veselý. Řemeslo to bylo krásné, ale zvládnout ho bylo nesnadné. Práce u otevřeného ohně sebou navíc vždycky nesla určitá rizika. Zdravotní, ale nejen ta. Těch úskalí bylo povícero, nehledě na fakt, že samotná budova sklárny byla z převážné většiny postavena ze dřeva. I střecha byla ze šindelů. Pro případ požáru byla huť sice pojištěná, ale když se něco takového, nedej bože, stalo, nešlo jen o ono pracoviště, ale doslova i o život sklářů. Stalo se mnohokrát, že došlo k nejhoršímu. Pak se musel o pozůstalé po skláři, tedy o vdovy a sirotky, postarat nájemce nebo celá ta sklářská komunita. Bylo ale pravidlem, že ani v době neštěstí nebyl nikdo od řemesla sám. Huť se o své lidi a příbuzné, na nich závislé, pokud to jen trochu bylo možné, postarala. I pro staré a vysloužilé nebo pro vdovy se tam práce vždycky našla. Nebyla moc placená, ale k živobytí to stačilo. Mezi skláři měli takto zasažení členové rodin vždycky svoje místo. No a zítra, kterak se robotovalo.
2: Bejvávalo.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Vlado, řekni fór.
1: Potkají se dva kamarádi po delší době v parku u lavičky a ten první říká: Nazdar, nazdar, kam jdeš? No to je náhoda, čověče, já jdu zrovna za tebou. Aha, no tak běž, já tady na tebe počkám.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je takové horko a ještě u toho stát v kuchyni. Raději si dáme nějaký smažený fast food a máme to bez práce, ale pokud se k rychlému řešení uchylíme moc často, je to chyba. Vyměnit smažené za pečené se nám rozumně vyplatí. A tady je recept na rybí filet.
1: Když vezmeme velmi zdravé rybí maso, dost často je obalíme v trojobalu a usmažíme. Je to velmi dobré, to uznávám. Ale když si místo toho jednou za čas raději dáme rybu pečenou a doplníme ji hromadou zeleniny, bude to mnohem lepší, i chuťově. Použít můžeme mražené rybí filety, ale jestli se vám do ruky dostane čerstvý úlovek, protože třeba máte v rodině vášnivého rybáře, i tady se vyplatí rybu zbavit kostí a nafiletovat. Budeme ji zapékat na másle se zeleninou, takže aby vám chutnalo, vezměte nejlépe takové druhy zeleniny, které máte rádi. Někomu neladí lilek, jinému česnek a dalšímu zase paprika, takže opravdu prozkoumejte zahradu a řiďte se svou chutí. Do pekáčku můžeme na směs másla a oleje dát na kolečka nakrájenou cibuli nebo pórek, přidat pár stroužků česneku, fazolové lusky, kukuřici z nálevu, cuketu na špalíčky a podobně. Zeleninu jemně osolíme a promícháme. Také plátky ryby osolíme a potřeme prolisovaným česnekem. Položíme na zeleninu a dalších pár plátků másla položíme nahoru. Zapečeme na 180 stupňů do měka. Zelenina už se sama o sobě dá brát jako příloha, takže oběd máte hotový. Jestli ale dáváte přednost bramborám, bude vaše porce ještě bohatší. Brambory tady můžeme buď uvařit bokem, nebo upéct v pekáčku s ostatní zeleninou. Potřebují ale více času, takže rybí maso v tomto případě přidáme až po půl hodině a teprve pak dopečeme. Nechte si chutnat.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dětský dům v Jebnici dnes podal trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. Hrad Lipnice nad Sázavou hostí festival současného tance. O sporné novele k veřejným rozpočtům bude moci sněmovna jednat i v noci. Od rána bude poprchávat, zítra se vyjasní. Teploty až 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Organizátor tábora Aurora zatím nevrátil dětskému domovu v Jemnici peníze za zrušený pobyt jeho 6 dětí. S domovem navíc přestal komunikovat. Zařízení přitom muselo pro své odchovance ze dne na den zajistit náhradní program. Ředitelka domova Jiřina Kýnelová proto organizátora už minulý týden vyzvala, aby částku 130 tisíc korun vrátil do pondělí 6. července.
2: Pan Kalášek vůbec na mou výzvu o vrácení finanční částky nereagoval. Dneska jsem měla jednání na kraji s vedoucím odboru OŠMT. Domluvili jsme se, že pojedu i hned na policii podat trestní oznámení.
0: Podle školského ombudsmana Štěpána Jilky mělo celkem 11 dětských domovů napříč Českou republikou na tábor poslat téměř 150 dětí. Domovy přišly dohromady o 100 tisíce korun. Čtvrtý ročník festivalu Taneční Lipnice dnes pokračuje prvním večerním programem. Veřejná třídenní část festivalu začne dnes v 19 hodin otevřenou taneční a hudební improvizací. Víkendový program pak nabídne další dvě divadelní představení nebo pohybový workshop pro veřejnost.
3: Dnešní úvodní večer nabídne setkání tanečníků s kytarou a klavírem. První část představení bude čistá improvizace profesionálních umělců. V té druhé se prostor otevře pro samotné diváky. Lidé z publika tak mohou přijít přímo na jeviště a do tance nebo hudebního doprovodu se tak mohou aktivně zapojit sami. Terezie Málková, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval evropské spojence k urychlené výstavbě vlastního systémového protiraketové obrany. Řekl to ve své řeči na fóru obraného průmyslu, které se v turecké Ankaře koná na okraj summitu NATO. Evropa podle Zelenského potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Zároveň dodal, že protivzdušnou obranu potřebuje posílit i Ukrajina. Zelenský tak požádal partnery ze Severoatlantické aliance o další pomoc. Sport. Fotbalové mistrovství čekají poslední dvě osmifinále. V 18 hodin českého času se utká Argentina s Egyptem. O 4 hodiny později potom Švýcarsko s Kolumbií. V noci vypadli z turné Američané, kteří podlehli Belgii 1-4. Končí také Portugalci. Gólem v nastavení prohráli se Španělskem 1-0.
1: Počasí.
0: V Humpolci je 24 stupňů, náměšť nad Oslavou hlásí 27. Dnešní noc bude spíše zatažená a kolem půlnoci se spustí déšť. K ránu srážky ustanou, dopoledne se protrhá oblačnost a později se vyjasní. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 106. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Počítejte s tím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
3: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježilo, no hodinky, otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak jeba? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na toho majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policajt se říká, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, za to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historiku?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nastraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? Já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Přibýt... Pozor, pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobré sedm. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka. Ač.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také a, Hradečák.
7: A vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: Ty jsi tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím, Bartuláška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začnou štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
10: Vnízu,
11: no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Protože on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svišti, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, spirovnic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. Probuď se, vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čoče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A ode do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a jo, počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě. Ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se ti to, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Humoriáda. Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Člověče, bláznivina.
3: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: V občance?
3: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přijde, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
3: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no, co tady to, tak ano. Jsem náhle to začal, to bylo zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla. A pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor. Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padaly, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho to bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano,
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka, seriál třeba
2: tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, tak jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky. Ale bylo to, ještě
2: my jsme
1: hráli
2: Mandrágoru, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd na Mandragora Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. Byly krásný peníze, ano. Si jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentino.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje, tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pana Patriku, ano. A zároveň zdravím Miroslavu Zounera.
3: Martina, to taky jak byl Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel... No, teď to je nějaký rok 85. Tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit.
4: Nebo
3: ano,
4: být
3: máte pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc, mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale víc jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roval Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co si dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo najviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jeviště, jako víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuť medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych,
2: jo,
3: hele,
2: tak
3: a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdo pak tam? Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkujeme.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, Brano z Martina. Pozdravujem vás do studia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobré.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, pánové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřeboval já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem všichni. Na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel včera s Lukášem Vaculem

0: Kůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, kdy jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Stralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou povádá si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojď sem, hoši. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, ich geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já pán ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čoče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
1: za to, že jim
0: album města Stralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem, ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhému, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nejde tam je věnování, a to vyřízne. Pám, a komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo, O Cangaceiro, nic víc, ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A my si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on pá, já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
1: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda.
3: Tohle to byl můj Pepíček, Miklář, můj profesor na herectví.
4: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
3: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ústavní soud se nezastal někdejšího ředitele motolské nemocnice Ludvíka kvůli vazbě. Kraj plánuje posilování zdravotnických i technických oborů. Trump přiletěl na summit NATO v Ankaře. V noci bude poprchávat kránu, ale srážky ustanou. Během zítřka se pak vyjasní. Teploty až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
2: Soudy rozhodovaly déle než rok od vzetí do vazby, ale nikoliv déle než rok od té doby, co byl ve vazbě. On byl ve vazbě jenom 11 měsíců.
3: Objasňuje ústavní soudkyně Veronika Křesťanová. Miloslav Ludvík tvrdí, že soud neřešil všechny jeho argumenty.
4: Já jsem byl ve vazbě podle vyjádření policie, protože jsem nevypovídal. Právo nevypovídat je vaše základní ústavní právo. K této problematice se ústavní soud vůbec nevyjádřil.
3: Kvůli tomu zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Obvinění z přijímání úplatků dlouhodobě odmítá, ale nahysová Český rozhlas.
1: Kraj Vysočina postupně rozšiřuje kapacity potřebných středoškolských oborů. Pro nadcházející školní rok přibyla jedna třída pro praktické sestry v Havlíčkově Brodě. Kromě zdravotnické oblasti se kraj zaměřuje i na technické obory. Pokračuje náměstek hejtmana z hnutí ANO Pavel Řehoř.
5: Vzhledem k tomu, že nás tady čeká vlastně výstavba Dukovan a i další jako důležité investice, tak my se snažíme teďka podporovat více i ty technické oblasti, technické obory.
1: Další středoškolská místa připravuje kraj na rok 2027. Více se k tématu vrátíme v reportáži ve čtvrt na šest. Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Americký prezident tlačí ostatní členy aliance, aby navýšili výdaje na obranu výrazně nad povinnou hranici 2% HDP. Česko jako jedna z mála členských zemí ale neplní ani tento základní závazek.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Argentiny se v osmifinále mistrovství světa utkají s Egyptem. Africká reprezentace se poprvé ve své historii dostala mezi 16 nejlepších týmů turnaje. O soupeři úřadujících světových šampionů mluví argentinský trenér Lionel Scaloni.
6: Egypt je velmi dobrý tým, protože kromě toho, že má špičkové hráče, má i trenéra, který s ním pracuje už dlouho. Egypt má jasnou představu o tom, jak hrát, a hraje dobře. Je pravda, že ze 4 zápasů vyhrál jen jediný. Ostatní remizoval, ale vždycky měl jasný herní styl a všem soupeřům to stížil. Nám udělá totéž, je to těžký soupeř.
1: Zápas Argentiny s Egyptem začne za necelou hodinu. Ve 22 hodin pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií.
0: Počasí.
1: V Jihlavě je 26 stupňů, v Košiticích nebo Dukovanech 27. Dnešní noc bude spíše zatažená a kolem půlnoci se spustí déšť, především na severozápadě kraje. Ochladí se až na 13 stupňů. Kránu srážky ustanou. Dopoledne se protrhá oblačnost a přes středeční den už se vyjasní. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: okružní ulici v Jihlavě havaroval autobus, na místě zasahují policisté. Ve Žďáře nad Sázavou se pak na novoměstské výpadovce střetla dvě auta, i tam operuje policie.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Náš regionální stopař pro nás objevil další zajímavé místo našeho kraje. Jde o kamenný most u Lutriána mezi Věžnicí a Šlapanovem, který byl důležitým místem na Haberské stezce. S kolegyní Adelou Zachovou se za malou chvíli spojíme v našem vysílání a po mostě se taky projdeme.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Téměř 130 středoškoláků dnes narukovalo do kasáren ve Vícenicích u náměště nad Oslavou. Jsou to účastníci dobrovolného vojenského cvičení, které už třetím rokem pořádá armáda České republiky. Ve výcviku stráví necelý měsíc. Reportáže z místa uslyšíte ještě v této hodině. Organizátor tábora Aurora zatím nevrátil dětskému domovu v Jemnici peníze za zrušený pobyt jeho 6 dětí. S domovem navíc přestal komunikovat. Zařízení muselo pro své chovance ze dne na den zajistit náhradní program. Podle školského ombudsmana Štěpána Jilky mělo celkem 11 dětských domovů napříč Českou republikou na tábor poslat téměř 150 dětí. Domovy přišly dohromady o 100 000 korun. 10 odsouzených žen ze světelské věznice dokončilo kurz na pracovníka v sociálních službách. Jedna z nich už má v oboru domluvené pracovní místo. Podle ředitelky věznice Moniky Myšičkové je rekvalifikace výhodná na nový start po výkonu trestu.
2: Často spadnou k páchání trestné činnosti opětovně, protože prostě se nemohou uživit. Tady budou mít oficiální práci.
1: Řidiči můžou využít nové parkoviště u centra Nového Města na Moravě. Plocha u základní umělecké školy dřív sloužila jako neoficiální odstavný plácek. Město tam nechalo udělat nový povrch, umělé osvětlení a chodník, který vede na náměstí. Parkoviště je bezplatné. Obyvatelé Polné se můžou v letních dnech ochladit díky novým mlžítkům. Město je nechalo nainstalovat na Husově náměstí a v areálu rybníka Peklo. Za jejich pořízení zaplatilo necelých 100 000 korun. Stejného dílera pervitinu a marihuany už podruhé zadrželi policisté na Třebícku. Pachatele poprvé dopadli před necelými 2 měsíci. Po propuštění ale muž s prodejem zakázaných látek pokračoval. Kriminalisté ho proto minulý týden znovu zajistili a rozšířili jeho trestní stíhání. Za distribuci drog mu hrozí až 5 let vězení, pokračuje její krajská mluvčí Jana Kroutilová.
3: My jsme podávali podnět státnímu zástupci na návrh na podání na vzetí do vazby. Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby obviněného, nicméně soud rozhodl o propuštění.
1: To byla tečka za dnešním zpravodajským souhrnem z kraje Vysočina. Události pro vás dnes sleduje Tomáš Kulátor. Díky, že nás posloucháte.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a posloucháte Den v kraji. Náš kraj chce navyšovat počty studentů na zdravotnických oborech. Připravuje se tak na další stárnutí populace a nutnost zajištění péče. A na většině středních škol je o obory zájem i mezi deváťáky. V Třebíči už ale pravidelně vyhlašují i druhá kola přijímacího řízení. A neúspěšně. Zejména obor praktická sestra se totiž nedaří zaplnit a spíše tam zvažují snížení kapacity.
1: Tady máme nasimulovaný teda i tu figurínu, říkáme jí Libuška. Takže ta simuluje normálně srdeční zástavu, učitelka si to tady přes tablet nastaví.
2: Provází mě ředitelka střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči Lenka Francová po moderním pracovišti, kde lze nasimulovat nejrůznější situace vyžadující zdravotní péči. I přes tuto nabídku eviduje u oboru praktická sestra dlouhodobě nízký zájem uchazečů.
1: Je vidět, že není hned v tom prvním kole poptávka po tomhle oboru, aby jsme obě dvě třídy naplnili.
2: I po druhém kole ale zůstalo na oboru s kapacitou 60 míst 26 volných. Lenka Francová ale třetí kolo přijímaček už neplánuje. Třídy podle ní doplní jiní žáci.
1: Žádosti o přestup a už máme i žádosti o opakování ročníku, takže i ty tam budou. Nebude to 26 lidí, ale už víme, že ještě další místa využijeme z ty volné kapacity tady pro tyhle ty účely.
2: Pro další školní rok by ale vedení střední školy rádo kapacitu oboru praktická sestra snížilo.
1: Určitě budeme uvažovat tím směrem, že bude jedna třída prakticky sestry, jedna třída zdravotnické liceum a chystáme se rozšířit naši nabídku na vyšší odborné škole o dentální hygienu.
2: Podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře je ale omezení oborů ze dvou tříd na jednu zatím nepravděpodobné, už protože se kraj chystá do třebíčské školy investovat.
3: Myslím si, že ne. Nás Třebíči čeká, doufám, že co nejdříve, vlastně obrovská investice a na zdravce. Chceme opravdu pro ty lidi, aby to bylo atraktivní, tahle škola, tenhle ten obor a tahle oblast.
2: Potřebu rozšíření kapacit vyšších odborných škol ale Pavel Řehoř uznává a kraj o nich jedná. Podle Lenky Francové jsou právě místa na navazujícím vzdělávání ještě důležitější než na středních školách.
1: Za střední školou to vzdělání není dostačující. Oni prostě musí jít buď to na vyšší odbornou školu, anebo na bakalářský, případně magisterský obory, protože je to prostě pak už i finančně úplně někde jinde. Nejen finančně, ale hlavně kompetenčně.
2: Kraj i vedení školy dále vidí potřebu ve spolupráci s nemocnicemi, aby se studenti dostali co nejvíce do praxe. Část vystudovaných zdravotníků totiž odchází do úplně jiných oborů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zastava.
1: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Most u Lutriána, jeden z nejstarších kamenných mostů, se nachází mezi Věžnicí a Šlapanovem na Havlíčkobrodsku. Na tuto památku se ale podívat i naše kolegyně Adéla Zachová, náš regionální stopař. Dobrý podvečer, Adélo. Proč jsi vybrala zrovna tento most a čím je zajímavý?
3: Krásný podvečer. Tenhle most mě vlastně zaujal svojí historií. Středověkým mostem prochází totiž Haberská stezka a ta patřila mezi klasické komunikační systémy, které spojovaly střed Čech s jižní Moravou. No a samostatnou odbočku pak tvořil úsek mezi Německým Brodem a Polnou, který vedl přes Věžnici. No a možná si říkáte, proč právě tenhle název dostal ten most, protože Lutrián je totiž jméno hájovny stojící nedaleko směrem na severozápad od mostu.
1: A jak takový most vůbec vypadá?
3: Most má 3 mostní oblouky, překlenující říčku Šlapánku za obcí a je vyzděn z nepravidelného lomového kamene a proti proudu je opatřený 2 zašpičatělými náběhy. Most je dlouhý přibližně 16 metrů, široký 5 metrů a patří tedy spíše mezi ty menší mosty. A bohužel přesnou dobu jeho vzniku nemohou odborníci s jistotou určit, protože se doteď nepodařilo nalézt v písemných pramenech o jeho výstavbě, ale vzhledem k materiálu, konstrukci a i poloze na staré zemské stezce se řadí mezi naše nejstarší mosty.
1: Když je tedy jeden z nejstarších kamenných mostů, bylo potřeba ho už nějak opravovat?
3: Ano, most se opravoval v letech 2003 a 2004, slavnostně byl potom požehnán a znovu otevřen 6. června 2004, ale v roce 2012 se při povodni protrhl kamenný jez v jižním předpolí mostu a kameny z jezu ho od té doby velmi ohrožují, ale protože ty majetkové vztahy okolo jezu nejsou bohužel doteď vyjasněné, takže už řadu let se oprava odkládá.
1: No, my jsme právě slyšeli našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou. Děkujeme za informace a naslyšenou.
3: Děkuji, hezký podvečer.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. My vám už za chvilku poradíme, co si vzít sebou, když vyrážíte na dovolenou se psem, tak zůstavíte na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Mnoho lidí vyráží se psem a autem na dovolenou. Jak zvíře na další cestu správně připravit a taky jak často dělat přestávky. To nám v dopoledním rozhovoru přiblížil veterinární lékař Přemysl Novák.
1: Tak na cestu do zahraničí je potřeba mít pas a platné očkování. No, to je samozřejmě nutné. A potom je důležité vzít s sebou krmivo, na které je to zvíře zvyklé. Protože nejhorší chyba je, když tam někde přijedou, začnou tam zhánět nějaké granule, tak hrozí nějaký trávicí problém. Samozřejmě optimální v klimatizovaném autě, to už dneska snad je standard. No a zastavovat tak po těch 3 hodinkách, aby se mazlíček vyvenčil, protáhnul a trošku si odpočinul.
2: Co by podle vás rozhodně nemělo chybět cestovní lékárnice pro psa nebo i kočku, protože i kočky řada lidí vozí na dovolenou?
1: No, je to teda trošku kontroverzní.
2: Vám se to moc nelíbí, co jsem pochopila, a jasně, s tím souhlasím.
1: No, protože kočka je vázaná tak nějak na to domácí prostředí a tohleto u ní spíš vyvolává stres. Ale není to naštěstí časté, ale i takové případy bývají.
2: Tak co jim přibyli do té lékárničky?
1: Tak samozřejmě u chronických pacientů léky, které pravidelně užívá, to je samozřejmě jasné, jo, nezapomenout, protože pak někde zhánět nemusí být úplně jednoduché. Je dobré u zvířat, které trpí kinetózou, si připravit nějaká antiemetika, to znamená léky proti kinetóze. Máme i veterinární verzi, takže ta je spolehlivá a funguje hezky. Něco proti alergiím, nějaký Zyrtec, Ditiaden, je to takové jako lehké antialergikum, ale může zafungovat. No. A důležité je potom něco a průjem, protože tam dochází často k při změně mikroflory, k trávicím problémům, takže buď nějaké živočišné uhlí, nebo si pořídit u veterináře přímo lék proti průjmu určený zvířatům. A ještě důležitá věc, čerstvý peroxid na zvracení, protože někdy se stane, že tam opravdu pozřou něco, co nemají, a zase zhánět veterináře nemusí být úplně jednoduché, takže se prostě aplikuje ten peroxid a to zvíře se vyzrací. Doufujeme, že se to stává zřídka, ale i takový případ se stát může.
0: Křemešník už dávno není jen oblíbeným poutním místem a cílem výletů. Každé léto ožívá taky koncerty, divadlem a dalším kulturním programem. No a co nabídne letošní křemešnické léto a proč byste ho neměli si nechat ujít, to zítra po 11. hodině poví organizátoři Vít Škoda a taky Vít Škoda mladší. Navíc my odtud taky budeme po 11. dopoledne vysílat živě.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, tak je den v kraji. Celkem 128 dobrovolníků a z toho 38 dívek. Přesně tolik studentů středních škol dnes nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na základně v Náměšti nad Oslavou. Oproti Loňsku je to více než dvakrát tolik. Zelenou teď budou oblékat téměř měsíc.
1: Je úterý krátce po 6:30 ráno a před kasárnami Vícenice u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou už jsou připraveny desítky mladých lidí, čekají, až se otevře brána.
2: Michal Procházka. V létě to bylo rozhodnutí, takový. Chtěl jsem si zkusit něco mimo zónu, komfortní. No. Jakoby bude to asi náročný, předpokládám spíš náročné věci, jak nějaký něco lehčího.
3: Polášek Lukáš. Já spíš takový dětský sen, no. Po dědovi jsem zjedil asi nějaký motivační věci.
1: Kromě chlapců jsou tady ale také dívky. Tady se nám jedna z nich právě rozloučila s maminkou. Dobrý den.
4: Natálie Karmazínová. Mě k tomu vlastně mělo to, že jsem vlastně student Trivisu Jihlava. A právě jsem se chtěla zaměřit na to, co vlastně je moje studium. No, čekám od toho, že si sáhnu na dno.
5: Tohle je hlavní silnice, takže tam se dáte doprava, už vás tam budou navigovat, jo?
1: Úderem 7. se brány kasáren otevírají.
6: Ještě jednou.
7: Šekl Peter.
6: Jo, tady druhá četa, druhý družstvo. Zapamatovat, prosím.
1: Následuje přesun do tělocvičny, kde branci odevzdávají povolávací rozkazy, vojenské knížky a také občanské průkazy. Dozvídají se, ke které jednotce budou zařazení.
6: Druhá četa, druhý družstvo, Moravová.
1: Velitelem všem těm příchozím bude po následující měsíc major Filip Šilhán. Ten tu teď stojí vedle mě, pozoruje ten mumraj.
8: Cílem je, aby zvládal znalosti a dovednosti jednotlivce, to znamená, zná svoje místo ve tvaru, je připraven plnit armádní úkoly, to znamená, je odborně připraven z pohledu střelecké přípravy, taktické, ženýní, základy zdravotnické přípravy a tak dále.
1: Mě tam trošku utekla pořadová příprava. Já když si vzpomenu na svůj přijímač, tak jsme jí trávili hodně času.
8: To je samozřejmě zásadní bod, je to základ a opravdu na začátek se tomu budeme věnovat hodně, protože sám jsem schopen si vzpomenout, že jsem nevěděl, jaké to je a že prosté vpravo v bok není úplně jen tak.
1: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnešní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina je u konce. Dospíval nám krátce před 18. hodinou Petr Rezek. V 18 pro vás máme další aktuální zprávy a po nich začínají dechovky pro Vysočinu dnes s Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dětský dům v Jemnici dnes podal trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. Odsouzené z věznice ve Světlé nad Sázavou se rekvalifikovali na pracovnice v sociálních službách. Zbrojovky už na summitu NATO v Ankaře podepsali kontrakty za miliardy dolarů. V noci bude poprchávat kránu, ale srážky ustanou. Během zítřka se pak vyjasní, teploty až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Organizátor tábora Aurora zatím nevrátil dětskému domovu v Jemnici peníze za zrušený pobyt jeho 6 dětí. S domovem navíc přestal komunikovat. Zařízení přitom muselo pro své chovance ze dne na den zajistit náhradní program. Ředitelka domova Jiřina Kýnelová proto organizátora už minulý týden vyzvala, aby částku 130 tisíc korun vrátil do pondělí 6. července.
2: Pan Kalášek vůbec na mou výzvu o vrácení finanční částky nereagoval. Dneska jsem měla jednání na kraji s vedoucím odboru OŠMT. Domluvili jsme se, že pojedu i hned na policii podat trestní oznámení.
0: Podle školského ombudsmana Štěpána Jilky mělo celkem 11 dětských domovů napříč Českou republikou na tábor poslat téměř 150 dětí. Domovy přišly dohromady o 100 tisíce korun. 10 odsouzených žen ze světelské věznice dokončilo kurz na pracovníka v sociálních službách. Jedna z nich už má v oboru domluvené pracovní místo. Poptávka po zaměstnancích v sociální oblasti je veliká. Rekvalifikace odsouzených tak organizacím pomůže. Podle ředitelky věznice Moniky Mišičkové je výhodná na nový start po výkonu trestu.
3: Pořád vlastně tady je ta jako bezúhonnost v různých oborech a zaměstnavatelé je nezaměstnají, což z hlediska budoucnosti pro ně není optimistické, často spadnou k páchání trestné činnosti opětovně, protože prostě se nemohou uživit. Tady budou mít oficiální práci.
0: Sociální služby můžou přijímat zaměstnance se záznamem v rejstříku od léta 2024. Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
4: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejista David Kempf podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 se do nejvyšší české soutěže vrací z NHL, kde se na začátku července stal nechráněným volným hráčem. Na sever Čech se Kempf stěhuje i kvůli rodině.
5: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme 2 děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Víme, že tady kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
0: Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2028-29 Ondřej a David Kašovi.
1: Počasí.
0: Delči je aktuálně 27 stupňů, Dukovany hlásí 29. Dnešní noc bude spíše zatažená a kolem půlnoci se spustí déšť, především na severozápadě kraje. Ochladí se až na 13 stupňů, kránu ale srážky ustanou. Dopoledne se protrhá oblačnost a přes středeční den už se vyjasní. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi obcemi Sloupno a Podmoklany se stala nehoda autobusu a auta a probíhá tam teď vyšetřování.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina otevíráme dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat právě teď, pokud chcete zahrát svým blízkým nějakou pěknou písničku. Máme úterý 7. července a svátek má Bohuslava a Donalda, tak přejeme jen to nejlepší a na úvod tu pro vás je dechová hudba Antonína Votavy a Růžový květ.
1: Dechovky pro Vysočinu, slí.

0: pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Číslo do studia ještě jednou 22 155 49 99, na které můžete volat, nebo samozřejmě můžete také poslat své přání SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera potom váš text s přáním a to celé. Odešlete na číslo 90 011 04 a nebo samozřejmě můžete otevřít náš internetový web vysočina.rozhlas.cz. A teď už plním přání hasičům z Kališť. Přeji vám krásný dobrý podvečer. Pojďme na písničku.
1: Dobrý podvečer. V sobotu oslavil své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Roman Kravka. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Waldorfinku a její polku Neberte nám písničku. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, mějte se krásně a hezký poslechy pro vás a teď už pojďme tedy na písničku.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání na zavolání a teď tedy přání ze Želifa. Zdravím Vaška, dobrý podvečer, Vašku.
1: Ahoj, Lidinko, hezký večer tobě a všem, kteří poslouchají tento pořad. Mě by všem zazal jen tak pro radost písničku, jak jsme se ani domluvili, je bude i pro tebe.
0: Děkuji.
1: Bude pro Jardu do Vyskytní a Slávku do Třebíče a všechny dechovkový kamarády a kamarádky. Děkuji za zahrání, šťastnou cestu domů a zase jí naslyšenou, až jsme se trochu zasmáli.
0: To je potřeba, právě tak. Zůstavej s úsměvem taky, Vašku, měj se krásně, hezký poslech a pojďme na to.

0: Babouci dozněli a teď už je na řadě také Honza z Brna, který má vybráno, takže Honzo, komu pošleme písničku? Dobrý podvečer.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a v té velké rychlosti jsem tam vybral telčskou dechovku a jmenuje se to Na kocandě dobře je ta písnička a bude pro tebe a pro ty všechny moje známé a kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kupovi do Jihlavy do Taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lidě do Kališ, Tlávce do Třebíče, Vládči a Marie do Pelřimova, Joškovi do Herálce a všem, co jsou v práci na noční.
0: A i pro tebe samozřejmě, pěkně si to užij. Dobrý výběr, Honzo. Naslyšenou příště a pojďme hrát.

0: Ty milené, rád se vracívá.
1: Pouliční muzikanty hledá radnice Vežďáře na Sázavou. Více si řekneme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A hrajeme samozřejmě dál na vaše přání v 18 hodin 21 minut. Zdravím také Vítka Střebíče, který už má vybranou písničku. Pojďme na to, komu ji zahrajeme.
2: Krásný dobrý večer. Přeju všem přátelům Dechovky. Samozřejmě taky paní Lídy. A dneska bych chtěl popřát svojí starší dcerce, která má 18 let, pětušce. Takže všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně lásky, hodně štěstí, hodně studijních úspěchů, samozřejmě taky taťka s mamkou ti přejou. Měj se hezky a buď furt taková šikovná, jaká seš. Můžeme to pustit, ať to nezdržuje.
1: My přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina hodně zdraví, ať se daří a spoustu úspěchů a radostí, i když tatínek vybral smuténku, ale je to krásná písnička, hraje Galánečka.
2: No právě proto.
1: Tak si to hezky
2: užijte. A mají rád tatínek.
1: Ano, tak právě proto ji teď hrajeme, podle vás.
2: Děkuju.
1: Vítku, mějte se krásně a naslyšenou
2: příště.
1: Děkuju,
2: vy taky, naslyšenou.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dechovky na vaše přání a další písničku už máme vybranou s Tomášem z Bystřice. Tak Tomáši, komu budeme hrát? Nechám to na vás.
1: Takže nechám to zahrát vám, všem, co mě znají, Frantu Julíkovi, paní doktorce Zdenkovi, nám dvou a hlavně vám a pejskovi. Děkuji moc a naslyšenou.
0: Já vám děkuji, pěkně si to užijte. Moravanka je tady, co se mě na mojej ženě lúbí.

A pojďme také na vaše SMSky. Prosím, zahrajte Jendovi Smejkalovi do Luk a Mirkovi Karbašovi do Bítovčic, kdo ze srdce dává. Děkuji vám. Tak to je vaše přání a hraje Stříbrňák.

Je 18 hodin 33 minut právě teď a my na Českém rozhlasu Vysočina plníme další hudební přání. Prosím, zahrajte nám pro radost a potěšení píseň Zaletěl holub od Skaličanů, děkuji Jirka. Ano, i toto přání plním právě teď.

0: a hrajeme dál, teď už také na zavolání, zdravím Luboše do Havlíčkova Brodu. Luboši, tak povídejte, komu teď budeme hrát, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Luboš veterinář z Havlíčkova Brodu. Já bych chtěl nechat zahrát všem kamarádům, přátelům, známým, veteránistům, nesmím opomenout kulkům do nebíčka. Teď jsme byli v Čechticích, tak bych jim chtěl za to poděkovat. Velice pěkný, na to, že to byl první sraz. A ještě bych nechal zahrát paní Klofáčový a Medový, teď se nespomenu, z Mendlový vsi u Havlíčkova Brodu. A paní Lidie, tato písnička patří i pro vás. A ještě to dáme těm všem nemocným a na LDMky a do domů a důchodcům, kdo nikdo nedá zahrát.
0: A to je moc
1: pěkné.
0: Děkuji
1: moc a naslyšenou.
0: Mějte si krásně, Luboši, naslyšenou, a vy si to samozřejmě se ženou také pěkně užijte. Tady už vám hraje Krajan.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A je tu také váš vzkaz. Dobrý podvečer, prosím vás o písničku pro mého syna Davida k jeho včerejším narozeninám. Nestihli jsme to, tak dnes prosím o zahrání Slivovičky Trnéčkové od Žadoviáků, ať si užije. Děkuji vřele, s pozdravem Marcel. Tak samozřejmě přejeme tedy dodatečně jen to nejlepší a teď už je tu tedy váš hudební dar.

0: Žadověci nám dozněli a já už teď mám na telefonu také paní Marii, která se k nám dovolala. Já vás vítám v našem pořadu a pojďme na to, komu zahrajeme, nebo co jste vybrala.
1: Já vás zdravím, Liduško, a zdravím všechny posluchače, kteří poslouchají, a tadyhle tu písničku bych chtěla nechat zahrát všem, kdo poslouchají, no a sobě a samozřejmě i vám, a děkuju vám za vyhledání té písničky.
0: Moc já vám krát. Moc krát děkuju a vy si hlavně užijte, paní Marie, se vám daří a hezký poslech a budu se těšit na příště, na zavolání, mějte se krásně.
1: Děkuju vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou, tady jsou Božáci pro vás.

0: A jdeme na další vaší volbu. Dovolal se nám také Pavel. Já vás také zdravím v vašem pořadu a pojďme na to, komu zahrajem. A co jste vybral pěkného?
1: Dobrý den, já vám volám z jedničky.
0: Ano.
1: Z kamionu a protože dneska je svátek Bouslava, Bouslavy.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: A já jsem s jednou Bouslavou chodil do školy, když si Suhdol na Dužnicí, tak bych jí rád nechal zahrát krásnou písničku Domažlice jsou pěkné městečko.
0: Ano.
1: A moc jí zdravím, protože Bouška prožila velikou životní tragédii v rodině, tak bych jí trošku chtěl potěšit.
0: To je mi moc líto. Já doufám, že potěšíme písničkou tedy a je od vás moc milé, že jste si takhle na paní Bohuslavu vzpomněla a my můžeme zahrát. A vám samozřejmě, Pavle, přeji šťastnou cestu. Buďte na sebe opatrný a v pořádku doraste a hezký poslech i pro vás. Naslyšenou.
1: Děkuji vám pěkně a všem šťastný cesty. Děkuji.
0: Já děkuji za toto vaše přání i volání. A tady už je Konrádyho dudácká muzika. Domažlice jsou pěkný městečko.

Čáka z Domažlic, poputujeme teď také do Jeseníku a na závěr do Háje Zelenýho s Hanačkou z Břestu, ale teď ještě tedy vaše přání. Jeseníky krásné pro vzpomínku a poděkování těm, co o nás pečovali v lázních. Jeseník dodali odvahu nevzdat to. Děkuji.

0: z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Studenti dnes zahájili dobrovolné vojenské cvičení. Zapojení Česka do mechanismu Pudl na pomoc Ukrajině český prezident označil za pozitivní signál. Maďarská státní televize přerušila vysílání zpravodajského kanálu. V noci bude poprchávat kránu, ale srážky ustanou. Během zítřka se pak vyjasní. Teploty až 25 stupňů. Začínají večerní zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Víc než 1100 středoškoláků z celé republiky dnes nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. K útvarům jich letos přišlo o zhruba 400 víc než v loňském roce. Například u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se počet dobrovolných branců od minulého roku zdvojnásobil.
5: Čekám hodně disciplíny, hlavně ten tvrdý výcvik.
6: No, čekám velkou fyzickou námahu, málo spánku.
7: Formují své představy o nadcházejícím měsíci někteří ze 128 středoškoláků, kteří v úterní ráno přišli před bránu kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Jejich velitel Filip Šilhan ale upozorňuje na to, že jsou i tvrdší výzvy, než je fyzická příprava nebo nedostatek spánku.
8: Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. A jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii.
7: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. Maďarský premiér Péter Maďar a další představitelé jeho strany TISA před volbami slibovali, že ukončí politickou propagandu cenou ze státních prostředků. Sport. Tenista Jiří Lehečka vypadl z Wimbledonu v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Do semifinále naopak dál postupuje Karolína Muchová. Porazila Japonku Osakaovou 2-0 na sety. Počasí. V Jihlavě je 26 stupňů, v Černovicích 25. Dnešní noc bude spíše zatažená a kolem půlnoci se spustí déšť. Především na severozápadě kraje. Ochladí se na 13 stupňů. Kránu srážky ustanou. Dopoledne se protrhá oblačnost a přes středeční den už se vyjasní. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, dálnice D1 je plynule průjezdná. Šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu. Tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. Rozhlas, v rozhlase, v rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si
2: na
1: můžeme
2: nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu. Jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, ano, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme zd, d a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká a píše u nich, jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát pěkný večer a posloucháte Oroma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano, mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholders, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Branova na Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale ne přímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že porých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není, musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na ty svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde, jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.

0: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
0: Paní Horvátová, vy jste její spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No, já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
2: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli vyjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony a na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Marta Jandová a její holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání, to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba půl hodiny nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct, říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase říkal, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mně, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už jí je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, je dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympic, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, si chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici, říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví, ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnila, řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabička, kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mým účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta nová, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností říkal, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník. A ona, jak deník? Tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych si někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona si vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci, a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách.

0: Uvidíme, co bude. No,
1: v 12 letech má docela přehled.
0: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
1: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
0: Jsem, ale já to použiju, já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu. A on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte. A já, nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí, říkám, nejste první, já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
1: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
0: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
1: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
0: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
1: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
0: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
1: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
0: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodrom Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím do uní.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
1: No.
4: Manželce, květinu vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombr?
3: Můžem.
5: A to s tím já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
1: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marel, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat a syn jako je tady ve Třeboji a tak se jí podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: Víte, co to je?
1: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
1: 57 roků ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
1: Děda výborně, já jsem si párkrát pobrečela to. Jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, doufám, že i vy.
1: Přesuníme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
1: Naši rodiče, ano. Ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
1: No tak mě bylo asi 5 roku a manželu 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Byl mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Ne, už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodí takhle kluci a to s tatínkama někam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všecko se přežilo. A s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tatínka i Jirkovi?
1: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
1: chodili k nám a třeba já jsem byla v 7., v 8. třídě a on pak jezdil, dědeček tam v tom mostku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky, a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu, a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš. No a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
1: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
1: A pak...
7: Přesně tak.
1: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
1: No, 2 roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
1: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na Pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na Gimpl a z Brandejsa do Litomyšle na Pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
1: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkala smetíčko, ale nevím
7: to
1: proč.
7: To už je hodně dál. Ti teďka něco spadlo do oka.
1: No, to jo. Ale jinak Martí a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
1: To je klidně. To lepší.
4: Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadalo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
1: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
1: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladej, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
1: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
1: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
1: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v kostele.

0: A byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali, víš.
4: Jo, a nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Když jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to z začátku moc ani nešlo, ještě tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti, jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo, no, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo. Já jsem měla na císaře a nechali mě jim měsíc přenášet. Tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvíle, kam byli bychom obě. Ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je, vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že já není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to, a ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni. Tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé? Rodiče? Partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je, ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: Bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. Kouření. To bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to.
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout. I když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo? Taky dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. Taky byly špatné někdy věci, no. To.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako... A nebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl maminka, byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to. No, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to...
4: To je život. Život je? Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No tak nějak to bylo. Prostě já jsem, oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám? Že na dlouho týdny v nemocnici na chlapa to musel hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě, nebo jste přemýšlet?
5: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je. A tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on taky, děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Já jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat?
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo. No. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84. A tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi. Že?
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čudroval, že jo, ještě já takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domu a důchodcu. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. No. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším. Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky.
3: Určitě jo.
4: To je pravda.
3: Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit, co by to mohlo být.
5: Ježiši Kriste, to snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: A co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný. To má děda radost. Ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On jde umýt záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili a kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: Tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martinova. A já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče a
6: na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No, ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor s mě?

0: Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, ví dědo. Že jo?
1: Přesně tak.
0: S tebou.
1: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
2: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
1: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona stará dobře, že šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
0: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. To všechno. To všechno. A neumím si představit být bez něj.
2: To je ta láska.
0: Asi jo. Asi jo. Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluji tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů.

0: Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
1: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
0: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
2: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
0: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
3: Půjde o snímkování země pomocí kamery. Budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
0: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, těbůh, kam jedeš? A já bych leda byl odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídám Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci. Totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Leda, že byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, šluz. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tavern Tunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda, no ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi shodávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na Prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala. Neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl míru milovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kilogramů svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček Fouských. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: ser du dnes.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Na poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. A já umím, umím, umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, no, počkej, počkej, jen klid. Jen se tak nevytahuj.
4: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co? Uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
4: Ano.
3: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec. Je?
5: No, prosím, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
4: Jejda nám ke pořád nic. Jestli ta žížala už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No, právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda.
3: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: No jo, už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu. Tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou kať.
4: No, to tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: Takovéhle na výzvě jde tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Urvínku, po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
7: Nestydíš, Urvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
4: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: To třeba uchrastil. Nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: Jej, Danánky, my jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
7: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
7: No,
3: nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Urvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Urvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak. Co jsem ti říkala, Urvínku?
3: La, žížala až krbičce, hopla a rybka je na u.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: taky.
2: Origanum majorana.
1: Origan, ano, to ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory, heč?
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič,
2: že?
1: Když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat. Až se země bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: O, Jerry, prosím tebe,
2: pohled. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jej, Danonky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed to ochotnáme. Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: Nie. No kde pak? Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko,

0: pitikačku.
1: Za co?
0: Jak to?
1: Prémii vyhrála Mánička.
0: Ano, když já ji nutně potřebuju, ta čuldo, na dluh, víš?
2: Jak to?
0: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
2: Sáčku?
1: Sáčku?
0: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy

0: se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barboříková vás zdraví ze zlínského studia, a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let.
0: Mhm.
1: Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Říkám, bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat. A já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha. On chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetko, a pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasný.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40
1: já
0: let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, uh-huh. To byl mazec.
0: To
1: byl
0: věřím.
1: Mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, ano, to se stalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnávat.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlířský Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavě, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už u Volmalinka, byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak, když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak, když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama. Je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo? Ještě nechodila ani do školy, jo? Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí obdivovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo.
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak já jsem mi říkal, hele, ona vždycky říká, ale ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, ale tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, hlejte, jak bych... A dejte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte jo? Na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedný slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci nevlegraci. Vážně ten svůj život brát, ne všemu se jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. Tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají. No. A je to krásný, já vždycky říkám, byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a k sebe a tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní a přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný, stýpenoch, a to ve 13 měsících už tak mluvil. Nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. No. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena. Všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no. Vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům, všem tvojím se, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodin Brat, ano, povídejte. Paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hlášek dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl mal rok a něco, se brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila, a on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, strýco, chceš taky? Strýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to
0: spůjnkovo. To je milé.
1: To nás odbourál. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na tý předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako rádu, jo, jo. No tak šli teda do tý hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka tý hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradský, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by už chtěl se nikdo jinak, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme si dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadit dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přijel si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak? Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě. Celý ten týden, že jako, no ty mámky by to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak... to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neoženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc. Vnouček si utrhl květičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptisku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hlášky na těch dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všichni takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil, aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe stohlek nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala. Vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad? Co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala, všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také.

0: aby to vyšlo jako to a tedy a prostě a tohle to tamhle to a teď jak ta moje dcera tam za ní byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě plyveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíz pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já říkám, tak mě, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
1: Tomu rozumím.
0: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
1: Aha.
0: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
1: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
0: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: A to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
1: Mm-hmm.
0: No, takže asi takhle.
1: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
0: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
1: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte Noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
0: Hrozně se mi to líbí, ta Noční linka.
1: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, býval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel do prvního, tak jsme tak nějak smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a nebo přes 60. A potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků. A protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich. A zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli. A Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teto, myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no. to je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo. I ten onouček, i tato tam zdeš. A tak byli zelenině, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví a vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Já vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starej popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblavnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také. Běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky. Takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda. Tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. Aha. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a pořád, co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu. To je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy. A ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček. A jednou on seděl většinou prej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny. Nebo na besedu prostě chodívá, byla taková prýma paní jako sousedka. A ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říká, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu, už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam, tak ona říká, no já jsem stuhla, on se, dědeček se díval, on otáčel se, prej utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka právě vzpomněla, tak. Tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Mhm. Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám
1: dáme. Mě tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá, cupitala a tak dále, tak já, kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lednička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, ledničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. Malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedu a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 1:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ofrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem, no a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perly, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně pak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kdesi cosi. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kura vám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice. No tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak se to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. Jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem si musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více než 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, aha, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík, a nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Hřkato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Hřkato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
7: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
8: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu. Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydl nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydali nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché, i oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouně, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá? Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No i co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný
4: nápad. No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: Tak to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne. No. Jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Mm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody. Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postižoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uvěláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
6: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Haló, co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Ale žraloci, radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propos, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál. A holky byly krásný a uměli se smát. A všichni byli šťastní,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. Na co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet. Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umít? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení.
Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

0: A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy.
1: Maminka zrovna měla podlahu, když ten esembák zazvonil a já jsem šla otevřít.
0: No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza.
1: No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, esembák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne?
0: Ne, povídám.
1: A on, kde ho máte?
0: Na výstavě králíků, povídám.
1: On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco?
0: A on, no, něco se stalo.
1: Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla.
0: Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce.
1: A co ty na to?
0: No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to.
1: No co jsi řekla?
0: Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic.
1: No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál?
0: Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte?
1: Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma?
0: No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle.
1: Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá,
0: předevčírem.
1: Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat.
0: A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal. Že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne.
1: No a pak jsem přišla já, řekla Anička. Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka? Zeptal se Honza.
2: Ale mladý poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříčková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křevílek? Zde. Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička, mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.